0: hosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu.

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Nový zákon, předpisy.
0: Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A

0: skutečně potřebujete. Aurevis.cz. Porsche
1: Plzeň. Už víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladový výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porsche ti?
1: V jakým Porsche ti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
2: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
1: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
2: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
2: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
3: Hit Radio.
4: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští hasiči se vracejí z Francie. Do Česka se v pondělí večer vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry. Jejich posádky během mise provedly stovky schozů vody. Francii zužují plameny už od začátku července a oheň tam zasáhl tisíce hektarů půdy. Čeští hasiči dál pomáhají v zahraničí, aktuálně zasahují například v Řecku. USA zavádějí nová vysoká cla na Kanadu. Prezident Donald Trump podepsal zavedení dodatečných 50% cel na řadu kanadských výrobků. Opatření začne platit od 19. srpna a dotkne se například vína, nábytku, oděvů nebo cementu. Bílý dům tvrdí, že jde o reakci na údajně nespravedlivé obchodní podmínky vůči americkým firmám. Podle ekonomů ale mohou nová cla zdražit zboží, zvýšit inflaci a ještě zhoršit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Lionel Messi poprvé promluvil po finále mistrovství světa. Den po porážce Argentiny se Španělskem přiznal, že prohra velmi bolí. Na sociálních sítích napsal, že se zklamání nebude hojit snadno. Po samotném finále přitom s novináři nemluvil a neprozradil ani to, jestli bude v reprezentaci pokračovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na koleje v Plzni vyrazí unikát. Zkušební jízdy si u nás otestuje nejnovější tramvaj z produkce plzeňské Škodovky Vůz 52T. Jde o moderní pětičlánkové vozidlo dlouhé skoro 32 metrů. Sveze přes 200 cestujících. Kvůli zkušebnímu provozu ale v Plzni bude jezdit bez nich. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou polojasno, postupně spíš oblačno. Počítat dnes máme taky s občasnými přehánkami nebo slabým deštěm a teplotami mezi 18 a 22 stupni.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Já to věděl, že se přidáš. Jasmin mě v tom nikdy nenechá. A co na to, David?
2: Já na to říkám dobré ráno.
1: Dobré ráno, s vámi David, Jasmin a taky já.
3: Michal.
1: Mně se normálně zdálo, lidi, hrozný sen, že jsme skončili ve snídaní šampionů.
3: Ježíš, jak to?
1: Nevím.
2: A co na to bylo hroznýho?
3: Počkej, David tady zůstal, ne? Jako vždycky.
1: Já nevím, ale já si co si vybavuju, takže nás přesunuli na nějaký lokální rádio do Dvora Králové nad Labem, což tam jako asi žádný ani není.
2: A v kolik jsme vstávali?
1: Normálně jako ráno, jo, ale vysílali jsme jako pro nikoho. Mm. Jo? Ale možná proto, že tam je zoologická a my jsme taky takový zvěřenec tady, no. Tak hele, jsme tady, já jsem se probudil a říkám, tak máme do toho Dvora Králové, anebo normálně tady do našeho studia. Tak jsme tady, všechno funguje, depešáci nachystení a jsme rádi, že jste tady. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: 6 hodin 9 minut. Jeleni na Hit Rádiu, dobré ráno. Představte si, že vám někdo v práci vezme na 8 hodin telefon a řekne, teď se prostě soustřiďte a třeba se bavte mezi sebou. Proč se o tom bavíme? Vláda schválila plošný zákaz mobilů ve školách. A tak se ptám, jestli se dětem vrátí dětství, anebo nás za rok v září, od kdy to má začít platit, čeká vzpoura školáků.
1: Já jsem koukala před vysíláním na nějaký reelska na Instagramu, kde se vyjadřují k tomuhletomu tématu školáci právě. Ptají se jich, jak se jim to líbí a jak ne, tak samozřejmě jsou proti. Pak je tam nějaký jeden rozum, brada, co vypadá jako, že to je spíš jako na kameru, že je to opravdu ještě dítě a říká, no ne, tak my se pak jako neučíme, edukace je pak horší, je mu asi 12, když to říká, tak je to jako vtipný.
0: To bude oblíbený ve třídě asi určitě moc, no. Tak co vy jste pro, já jsem pro, za mě jo.
2: No.
1: Těžký.
0: No.
2: Těžký.
0: Tak takhle, já když si vzpomenu na sebe, jo, tak my jsme taky na základce neměli mobily a něco jsme se naučili, bavili jsme se spolu, že házeli jsme si míčem, všechno.
1: No jo, ale to jsme tohle ještě neznali, ale teďka ti vlastně vezmou něco, na co seš už nějakou dobu zvyklý.
0: No,
1: je to
0: zvyklý.
1: Je to těžký.
0: Ale nepotřebuješ to v té škole
1: to
0: zase,
1: ne.
0: Že jo?
1: Ale a oni se baví i o přestávkách, že by to jako zakázali úplně, ne?
0: No, tak jasně. Já bych to zakázal teda, nebo takhle, ono se to zakázalo, že jo?
2: Naštěstí o tom nerozhoduješ ty.
0: Naštěstí o tom nerozhoduju já, ale zakázalo se to. Tak já si myslím, já když se opravdu vrátím zpátky, tak chodili jsme do školy sami, že jo, nikdo o nás nevěděl, pak jsme se nějak vrátili a dneska nějaká přehnaná starostlivost si myslím, že možná tam od rodičů jako bude, ale myslím si, že to zvládnou ty děti úplně v pohodě.
1: A od kdy to budou muset zvládat?
0: Od kdy? Od příštího roku.
2: Pokud to projde parlamentem, samozřejmě, ještě to není úplně schválený. Mm-hmm.
0: Takže je možnost, že to ještě neprojde, Davide, jo?
2: No je, ale já si myslím, že to projde a od 1. září opravdu budou školy bez telefonu, tak uvidíme.
0: No tak děti teďka zjistí, že o přestávce existují i jiné věci než TikTok, že jo? Třeba to starý dobrý házení mokrou houbou o tabuli, to známe všichni. Pojďme na muziku, Alan Walker, Fade It, 6 hodin, 11 minut a taky se staví Rose a Bruno Mars a Paté. Tak hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio, 6 hodin 17 minut. Dobré ránko.
1: Mám pro vás jednu hádanku. Je to částka, kterou máme všichni společnou a nezáleží na tom, jestli vám je 18, 40, 60 nebo jste se narodili včera. A je to dluh na každýho Čecha, který zveřejnilo teďka Ministerstvo financí. Kolik si myslíte, že to dělá? Ať už jste doma v autě nebo vy kluci tady ve studiu.
0: Jsem přemýšlel, co máme společného, tak teďka už to je jasný. No bude to hodně, pamatuju si, že to bylo, nevím, nějakých 300, 320 tisíc.
2: Já se taky pohybuju v tom rozmezí 300, no, tak já už řeknu dneska 400.
1: Dobře, tak je to 342 tisíc korun.
0: 342 tisíc.
1: Na každýho Čecha, jo? Opravdu zveřejnila se teda výše státního dluhu a tohle připadá na každou hlavu. A já už to vidím třeba jako to miminko, co se narodí, jo? Dostane porodní list a rovnou tady teda nějakou dlužnou částku k tomu.
2: Tak je ta finanční negramotnost, no narodí se rovnou dlužník, jo?
0: A tak počkej, no kolik je rodičovský příspěvek? 350 tisíc a ty jsi říkala, že dluh je 342. No tak v porodnici ti dají osmičku a jdeš, no. Od novýho roku.
2: Že by se to rovnou zamázlo, jak když přesně. Porodnice.
0: Takže my tady máme dlužíček maličkej, takže je to, tady máte 8 tisíc a děkujeme. Za malou chvíli další hity Indila, taky Kato a John, no a samozřejmě přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýsalon.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Max útočí na regál.
15: Barča skvěle trefila nákupní koš.
14: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
15: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?

0: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
0: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
0: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do Pařížský.
0: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
2: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elite.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje pravidelná údržba tunelu Valík na dálnici D5. Opatrně mezi kilometry 72 a 82 v obou směrech. Dočasně se tam navíc snížila i maximální rychlost.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů, o půl sedmé s vámi Michal, Jasmin a David. No a Dave, ranní update.
1: Ranní update.
2: V Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za posledních 13 let. Na výzkumné stanici Concordia klesl teploměr na více než minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu planety z roku 1983 ale stále chybělo zhruba 5 stupňů. Španělští mistři světa zveřejnili vítěznou fotografii bez Donalda Trumpa. Americký prezident sice po finále zůstal na pódiu během oslav, na oficiálním snímku španělské reprezentace už ale chybí. Podobně upravenou fotografii později zveřejnila i FIFA. Elon Musk už není dolarovým bilionářem. Kvůli propadu akcí společnosti SpaceX klesla hodnota jeho majetku pod 800 miliard dolarů. I přesto zůstává s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.
0: Ty brďo, 800 miliard dolarů bude asi dost peněz. My jsme se tady bavili o tom státním dluhu Česka, tak jestli by nám s tím nepíchnul, co?
3: To bylo 342 tisíc korun na hlavu.
2: Já jsem si tady schválně spočítal.
3: Ne Česka, jo, ten je vyšší, ale tohle je opravdu na hlavu. Na
2: hlavu. No jasně, částka, no, dluh Česka rozpočítaný na hlavu. Tak si představte, kdyby Elon Musk zaplatil všechny dluhy, které máme, tak by mu ještě furt zbylo 80% vlastního majetku.
0: Super, tak do není máte číslo. Napište mu to na X-ko, třeba si to všimne, ještě mu zbydou nějaký prašule. Ty a tvoja sestra No Name, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři, na Hit Radio 6.31. Dobré ránko.

0: Tohle je Hit Radio. Taky Katy Perry, Teenage Dream, 8 minut po půl deváté. A já vlastně teďka strašně lituju, že vám to nemůžeme ukázat s obrázkama, jo. Protože David nám tady říká asi tak před půl minutou zpátky, říká, hele, pojďte se na to podívat. Tady je borec, který zdolal nový světový rekord. Davide, jestli nám to můžeš odvyprávět. Ať máme ty obrazy v hlavě, jo.
1: Na Facebooku na mě vyskočil chlapík, který dokáže za minutu nasadit 101 jehel nití, ale dělá to pusou.
2: Musíte si uvědomit, jak strašně náročný je vůbec tu jednu nit dát do jehly, že jo?
1: To se dělal nedávno, zabralo mi to asi 5 minut. A on to udělá za minutu a ještě k tomu pusou.
0: Já to nechápu.
1: Abyste si to dokázali představit, je to tak asi 1,5 metru dlouhý dřívko a tam je vyrovnaná jedna jehla vedle druhý. A on si dá tu nit do pusy a prostě jenom jede a nasazuje to prostě.
0: Já to nechápu.
2: Ale správný dotaz tady od Davida před chviličkou přestupem, jak ho to vůbec napadlo, jako vytvořit ten
0: rekord. Tak ono celkově ty rekordy, jako jestli jste někdy koukali na nějaký rekordy nebo na něco, tak občas si říkáš, jako sakra, jak tě to napadne, jo. Ale já ho teda obdivu, protože mi teda občas dělá problém a myslím si, že to máme podobně, trefit se normálně klíčema do zámku, jo. A nebo napadá mě taky, když chcete zastrčit USBčko do počítače, tak ho musíš otočit 7x a teprve pak tam zaleze, jo. Ty bláho. No jako...
1: Jak musí být pyšný jeho rodiče, když to vidějí.
0: Přesně. No a dělali jste to někdy, jako strkali jste někdy nit do té jehly? Já mám problém trefit se do dírky občas. Jsou na to nějaký triky?
1: Podívej se na tohle video, no. Příště už budeš vědět.
2: Prostě.
0: Tak, kdyby vás k tomu zajímalo víc, opravdu nás mrzí, že vám to neukážeme s obrázkama, ale opravdu to stojí za to, tak vy, kdo jste třeba dorazil do práce a ještě tam je nějaká ta prokrastinace, najděte si borce, který strká, je to Číňan teda?
1: Jo, jmenuje se Wan Fukuan, kdybyste to třeba náhodou
0: znali. No jasně, známe, Wan Fukuan. Takže Wan Fukuan, Guinnessův rekord a uvidíte, to máte o zábavu postaráno. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Sokolově. Pozor v ulici Karla Havlíčka Borovského, která je neprůjezdná. No a opatrně taky na Tachovsku v Boru, kde se pracuje v ulici Školní.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Za 10 minut 7 hodin, tohle je úterní Hit Radio. David Guetta, Kim Petras, krásné ráno. Obrovský ukazatel, jak čas letí, jsou události, které si pamatujeme všichni. Jenom nám teda přijde, že se staly před méně lety, než tomu tak doopravdy je. A příkladem je potopení lodi u italských břehů Costa Concordia. Já jsem totiž přišla s tím, že na Netflixu je nový dokument, nový film.
1: Ano, a je přesně o téhletý situaci, kdy teda 13. ledna 2012 narazila luxusní Costa Concordia u pobřeží Itálie na skálu, převrátila se tam na bok a během pár hodin vlastně lidi bojovali o život, mysleli si, že jedou na jednu z nejlepších dovolených svého života. Na palubě tam bylo přes 4000 lidí. A v tom dokumentu mluví konkrétně dva páry a jedna slečna, který na té lodi byli, přežili, bojovali o život i s tehdy půlroční dcerou, jo? Třeba některý z nich. A muselo to být teda naprosto šílený.
0: No ono to bylo vlastně celý tak trochu bizarní ta nehoda, protože, jestli se nepletu, jak se jmenoval, Francesco Schettino,
1: kapitán.
0: A on se chtěl pochlubit nějakému kámošovi, který byl na břehu, že teda se tou lodí propluje.
1: Kolem nějakého ostrova.
0: Švihnul to tam, normálně to tam potopil a on pak nějak utekne.
1: Jo, on vlastně strašně dlouhou dobu tvrdil, že tam byl jenom výpadek proudu a že vlastně do vody neteče. A kdyby na začátku rovnou přiznal tu pravdu, tak mohlo být všechno úplně jinak a nemuseli být žádný ztráty na životech, kterých bylo asi 30, si myslím.
0: Prýma chlap, no. Tak mě spíš jako fascinuje to, že to je 12 let. Já bych řekl, že to je třeba...
1: 14.
0: Nebo 14 dokonce, že to je 14 let. Já bych řekl třeba, že to je tak 5-6 let zpátky. A vlastně si říkám, proč to tak je, že vlastně tady ty události, tady ty milníky, že máme pocit, že se to stalo před méně lety, než tomu tak doopravdy je.
2: Tak důvodu je samozřejmě hned několik. Podíval jsem se na internet.
0: Aha.
2: Je to především proto, že čas se zrychluje v poměru k našemu životu, jo. Vysvětlím. Když je ti 10 let a uběhne 5 let, tak to je 50% tvýho života. Prostě strašně dlouhá doba, proto se to, když si dítě zdá jako strašně dlouhý časový úsek.
0: Aha.
2: Zatímco když už ti je 50, tak je těch stejných 5 let už jenom 10% tvýho života. Proto ti to přijde jenom jako malá
0: výlet. Že to utíká takhle rychleji, takže čím jsme starší, tak tím to rychle utíká.
2: Mám tady ještě jeden docela zajímavý bod, že mozek ukládá rutinu úsporně. Budu tady doslova citovat. Když se dny podobají jeden druhému, nevytváří tolik výrazných vzpomínek. Ohlédnete se zpět a máte pocit, že to bylo nedávno, protože mezi událostmi není mnoho mentálních milníků. To znamená, když budeš mít třeba celý měsíc úplně rutinní stereotypy, budeš furt chodit do práce stejným způsobem, nebudeš nic moc zažívat, tak za ten měsíc ti přijde takhle, že to uteklo. Zatímco když budeš pořád něčeho nového, bude se vytvářet takový ty mentální milníky, tak to bude připadat, že to je mnohem další období.
0: Takže vlastně v rámci zachování naší představy o životě, takové to lepší, bychom si mohli ty časy tady měnit, že bychom vysílali třeba jeden den, 6 až 9, pak třeba 12 až 15. Co?
2: Ještě bychom nemuseli vstávat.
0: Pojďme na muziku. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio a dokument Costa Concordia na Netflixu.
2: 14
0: doporučujeme.
2: Let, they say

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Mobily mají ve školách skončit. Vláda podpořila návrh, který zakáže používání mobilních telefonů v mateřských a základních školách i na nižších stupních gymnázií. Děti by je nesměly používat po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou budou jen výuka, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby. Pokud návrh projde parlamentem, začal by platit od 1. září 2027. Déšť zmírnil sucho, problém ale zůstává hlouběji v půdě. Srážky z minulého týdne doplnily vláhu v horní vrstvě půdy na většině území Česka. Dva nejhorší stupně sucha díky tomu prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Ve vrstvě do 1 metru ale půda zůstává dál výrazně vysušená. Podle odborníků se navíc může stav v příštích dnech znovu zhoršovat, protože výraznější déšť se neočekává. Madrid slaví mistry světa. V ulicích španělské metropole oslavují druhý titul v historii, podle úřadů téměř 2 miliony fanoušků. Fotbalisté projeli městem na otevřených autobusech a večer pozdravili příznivce z pódia v centru Madridu. Ještě předtím je přijal španělský král Felipe VI. I premiér Pedro Sanchez. Španělsko získalo titul mistrů světa po finálové výhře nad Argentinou a navázalo na zlato z roku 2010. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Klatovech pokračují opravy nádražní ulice a už dnes vstoupí do další fáze. Stavební práce budou nově probíhat v lokalitě u Retexu a přinesou sebou jak změny v dopravě, tak zároveň úplnou uzavírku lávky přes Drnový potok, která potrvá zhruba 1 měsíc. Lidé budou muset chodit náhradní pěší trasou. No a jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít zpočátku polojasno, postupně oblačno. Objevit se můžou občasné přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno.
10: Krásný úterý.
11: Snídaně šampionů.
9: 7 hodin, k tomu 3 minutky. Michal, Jasmin a David s vámi. My vám přejeme hezké ráno. Já bych chtěl říct, že oficiálně patřím do klubu starých lidí. Já jsem o víkendu dosáhl důležitýho milníku. Napadá vás, co by to mohlo být?
12: Tak schválně necháváme se podat.
9: No já to neprozradím teďka, nenapadá vás nic.
10: No tak nic novýho, no.
9: No tak po písnici. Miraj, vedle tebe usínám, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: se hodí. Vedle tebe usínám, Miraj, na Hit Rádiu. Já jsem se s váma chtěl včera podělit o historku z víkendu, zapomněl jsem na to, musím se k tomu vrátit. Pojďme si představit situaci. Zpátka na sobotu, jdu spát v 10 večer. O 1:30 ráno mě a moji dívku probudí hluk od sousedů naproti z terasy. Popíjeli tam, měli tam nějaký mecheche. Tak jsme zase usnuli za chvilku a za 10 minut zase probuzení, protože se někdo nahlas smál. Až mi ve 2 ráno bouchly nervy, vyletěl jsem na terasu, něco jsem tam začal křičet a byl klid tu chvíli, jo. Proč to říkám? Není to nic chlubení, ale spíš vlastně, když jsem se vrátil do postele, tak samozřejmě adrenalin, já jsem nemohl další asi hodinu a půl usnout, ale to hlavní je to, že jsem zjistil, že jsem fakt starý. Mně se to nikdy nestalo. Já se vlastně teďka považuji, že jsem v klubu takových těch bouchačů s metákem do stropu, ještě že díky bohu nad náma nikdo není. Jo, a vlastně já jsem prožil tenhle milník, jo. Už jste to nikdy zažili?
1: Že bych takhle jako někomu zkazil akci, jo, nebo zkazil party.
0: No ale nejhorší na tom je, že já jsem ten poslední, kdo by to nechápal, já to jako rozumím, že se lidi chtějí bavit, jo, ale vlastně chceš spát a víš, že ještě ráno stáváš a teďka tam dělali jako hluk a bavili se, já si říkám, tak jako chápu to, bavěj se jako dobrý, jo, ale pak fakt v ty 2 hodiny najednou ohlasitej smích a to bylo, jak když normálně hodíš červený hadr na bejka a já jsem prostě vylít na ten balkon a jako slušně, jo, jsem křičel, teda.
2: Ale tohle, to, co prožíváš ty, tak to si aspoň mohl nějakým způsobem zastavit, ale já to prožívám taky s tím, že tam máme kruháč pod oknama, kde teda nějaký chlapy každý večer, každou noc a přesně klidně je ve 2 ráno, když tam nikdo nejezdí, samozřejmě driftujou a já s tím nemůžu nic dělat, nemůžu jim,
0: no,
2: tak řvát, se
0: nezastaví. Až teda budeš starší, až se dostaneš do té mojí staré fáze jako já, tak tam nahážeš hřebíky, že jo?
2: Já už chtěla házet vajíčka po nich, já jsem byla fakt vytočená, ale ještě se nic nestalo.
0: Pane bože, no tak já jsem teda zažil a vlastně to už bylo podruhé, když jsem fakt zjistil, že jsem starý. Poprvé to bylo v 25 na maturitním plese, to si pamatuju, když jsem tam přijel a oni mi začali vykat, ne, když jsem mu tam jel moderovat. Já říkám, prosím vás, jestli mi nebudete tykat, tak já odjíždím, jo. Tak vykají vlastně doteď, no.
2: Tak máte i vy nějaký takovýhle moment, kdy jste si uvědomili, že už jste vlastně starší kusy?
0: Davide, ty máš nějaký takový milníček?
1: My jsme byli nedávno ve Varech na festivale a taky. Pamatuju si, kdy jsme tam dřív jako kalili prostě do noci a teďka já i moje starší sestřenice, tak kolem půlnoci jsme si říkali, hele, budeme si radši lehnout. Zítra, ať se krásně vyspíme, zítra je taky den, víš, jako ať jsme prostě v pohodě. Takže taky jsem si říkal, pane bože, už je to tady. No.
0: Takže my ty milníky tady máme za sebou, někdo dvakrát, někdo teda poprvé, tak by nás zajímalo, jak to vypadalo u vás, kolik vám bylo a co byla teda ta věc, kdy jste si řekli, tyjo, já už jsem fakt ale starý nebo stará. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777 a budeme samozřejmě rádi i za SMSky na stejné číslo. Tohle jsou Last Good Night a taky úterní Hit Radio. Dobré ráno.

0: Where's my husband? Tohle hraje 7 hodin, 15 minut. Dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, vrátíme se k tomu, co jsme řešili. Já o víkendu jsem zjistil, že patřím do kategorie starý bručoun, co chce mít svůj klid. Ve dvě ráno jsem musel okřiknout sousedy, co měli naproti na terase obří mejdan a nedalo se spát. A myslím si, že to ocenila celá ulice. Tak jsme se ptali vás, jaký okamžik byl ten zlomový, kdy jste si řekli, a už jsem opravdu starý nebo stará.
1: Lenka píše, dobré ráno, je mi 32 a asi 2 měsíce zpátky jsem vyběhla na sousedy nad náma, kteří měli dětskou oslavu. Jsem celkem tolerantní a chápavá, když je před 22. hodinou, ale potom, co tam hodinu v kuse skákali děti ze sedačky, jsem to fakt nedala. Jo, jsem stará, ale pak byl celkem klid.
0: No počkej, takže bylo před 22. nebo po 22. To už asi spali ty děti, ne?
1: Je tolerantní, když je před 22. Je, ale tohle pokračovalo
0: chápu,
1: dál.
0: Chápu, rozumím. Další zpráva. Ránko týme, je mi 38 a mám to tak poslední cca 4 roky, že když je nějaká akce v pátek, tak nejdu. Po celém týdnu v práci a vstávání ve 4.30 chci mít v pátek klid, sedět na dvoře, poslouchat rádio a odpočívat, včas se navečeřet, umít a zalehnout jak normální slušný člověk. Ale jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp. Hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku. Ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovat, jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp. Hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku. Ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovku i od tebe, tak čekáme na to.

0: volala mě Šťáky a byl klid. Zdravím všechny, Ivča.
1: Děkujeme za vaše zprávy a vzkazy, nicméně Jasmin, ty jsi tam nepochlupila, kdy byl nějaký ten milník u tebe.
0: U mě to bylo radost ze sázení bylinek a rajčátek na balkon a jahůdek a čili papriček, jo, a dokonce jsme zasadili strom s přítelem a takovýhle věci, nebo vysavač, když najednou k narozeninám místo, já nevím, co chtějí jiný holky, kabelky, když dostanou vysavač, no ježiš, to je bomba.
1: A k těm kytkám vydrželo to nebo chcípli?
0: Jak který? Teďka podovče to některý nedali, no.
1: Rozumím.
0: Chudinky.
1: Pojďme na muziku. Alok, Bruno Mars. Teda Bruno Martini a Ziba. 7 hodin. 18 minut. To je Martini, ne Bruno Mars. Hear me now. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Jiné taky zíbá na Hit Radio. Dobré ráno vám všem, už za malou chvíli budete moct vyhrát parádní pobyt na Šumavě, konkrétně v historickém centru Sušice. O tom bude rychlá pětka chvíli po půl osmé, tak na to rozhodně počkejte, taky přihodíme další hity. Na co se těšit, to jsou Linkyni. Nebo třeba tohle. Sia. No a taky vrkneme na dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak krásné ráno z Hit Radia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech.

0: Lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
3: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Sokolově. Pozor v ulici Karla Havlíčka Borovského, která je neprůjezdná. No a opatrně taky na Tachovsku v Boru, kde se pracuje v ulici Školní.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Za minutu půl osma, tohle je Sia, tohle je taky Hit Radio. Krásné ráno vám přejeme, my jsme Michal, Jasmina, David. No a David pro vás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Každý desátý český teenager je závislý na digitálních technologiích. Děti kvůli tomu bývají unavené, uzavírají se do sebe a ztrácejí zájem o kamarády i koníčky. Protože je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek, s podobnými případy stále častěji pomáhají praktičtí lékaři. Časté hádky vztah většinou nejzlepší, spíš naopak. Podle odborníků je důležité vědět, co konflikt spouští a jak na něj správně reagovat. Existují totiž i páry, které dokážou neschody řešit bez hádek. Nepravidelné usínání může vážně škodit srdci. Kardiologové varují, že časté střídání času, kdy chodíme spát, narušuje přirozený rytmus těla. Riziko přitom nemusí snižovat ani dostatečně dlouhý spánek.
0: To je zajímavý. Mě teda to ranní vstávání naučilo chodit tak nějak ve stejný čas, ale že by to bylo lepší, nevím. Nicméně, kde se vám bude krásně spát, budou apartmány, bašta a wellness. Je to její rychlá pětka z Šumava Kart. A dneska soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice.
3: To je ideální výchozí bod pro výlety do západní Šumavy. Taky tam je součástí pobytu relaxace v privátním wellness, pivní lázeň a finská sauna.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a tu možnost dostanete teď. Petr Bič Project. Hezké ráno.

0: Cabbage Project. Tohle jsou hity pro úterní ráno na Hit Radio v 7.34. No a my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka z Šumava Kart. Dnes soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness.
1: Rychlá pětka.
0: V historickém centru Sušice, ale součástí výhry je také Šumava Kart.
2: Pokud neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod a bonusů u nějakých zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: A tohle dost možná vyhraje Tomáš, který je na telefonu. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nejenom Tomáš, ale ty jsi i Filip. Jak ti máme říkat, Tomáši nebo Filipe?
3: Tomáši.
0: Prosím tě, řekni nám, my jsme se tady o tom bavili ve studiu, jaký to je, když má někdo jméno a příjmení taky vlastně křestní jméno. Jak často se ti stává, že musí říkat, že Tomáš je křestní a Filip je příjmení?
3: No, je to častější, než byste se možná mysleli, no, je to velmi často.
0: To je brutální. No tak, Tome, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi stojí Koloseum?
3: V Itálii.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tome, jak zní název české hymny?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje největší poušť v Africe? Samara nebo Sahara?
3: No, tak asi ta Sahara.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tomáši, budeš vědět, kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: Ano. A pátá?
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: To by měl být únor.
0: Naprosto správně.
3: Jo.
0: Tome, je to tvoje. Vyhráváš pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice a taky Šumava Kart, takže si z Prahy uděláš výlet na Šumavu.
3: Super, tak to jsem fakt nadšenej. Děkuju
2: moc. Moc ti gratulujem.
0: Tak moc gratulujem, ještě nám řekni, co tě dneska čeká. Máš to hodně?
3: Dneska jsem zrovna na cestě ke klientovi do Nymburka, takže klasický takový pracovní den.
0: Pracovní den. No tak opatrně na cestách, víme, jak to tam vypadá. Všechno posíláme, moc si to užij a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
2: Ty, čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na

0: Zoo na Hit Radio. 7:39. Dobré ráno. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, jenomže co když to jablko spadlo k úplně jinému stromu? Máme tady příběh z Ameriky, kde se řeší naprosto neuvěřitelná věc. Kvůli chybě zdravotní sestry si dvě rodiny před 38 lety odnesly z porodnice úplně cizí miminka. Nikdo o tom neměl tušení, dokud jeden z mužů nedostal k Vánocům test DNA. Jo, co mě teda pobavilo, je, on čekal, že zjistí, jestli má iriský předky, a místo toho teda zjistil, že nemá ani správní rodiče. Nakonec teda našel toho muže, se kterým byli prohození, vyrůstali jenom pár kilometrů od sebe, chodili do stejných škol, ale každý žil jiný život, který měl patřit teda tomu druhému.
1: To je taková jako, no, nebo záleží, jak to vezmete, no, ale myslím si, že noční můra, ať už každýho dítěte nebo rodiče, jo, takováhle záměna.
0: Tak schválně, vy, kdo nás posloucháte, jste po mámě anebo po tátovi? A nebo si po tomhle příběhu ten test DNA radši ani zkoušet nebudete, co? Ale možná, jestli vám doma celý život říká, že jste černá ovce rodiny, tak možná jo, jenom jste spadli do úplně jiného stáda. Za chvíli vám spadne doslova do klína další parádní muzika, Nickelback, Rockstar, taky Zara Larsson. No a stavíme se i na cestách, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festival finále. CZ. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
10: Už tam budem? Nech toho.
11: Nežději, už tam budem.
10: Přestaň. Štíl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
2: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dnes ráno hlásí dálnice D6. Dávejte si tam pozor mezi kilometry 54 a 57 ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Práce údržby tam blokují levý jízdní pruh.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Reklama na oděvní společnost, tohle je Zara Larsson na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Ne každá chyba je vlastně špatná. A jak zpívá Eva Farná na svém novém albu, co i když ty špatný kroky můžou být i správný. Tak to se stalo tohle. Jeden tatínek po narození syna posílal rodině radostnou SMSku, jenže udělal chybu a přepsal jednu číslici ve svém nebo v tom telefonním čísle, kam to chtěl odeslat, jo. Takže místo s příbuzným ta zpráva dorazila úplně neznámému týpkovi, který se jmenoval Denis. A Denis samozřejmě mohl udělat to, že mu přijde ta zpráva a buď to nechá úplně bejt, anebo si řekne, napíše tomu člověku, máte špatné číslo. Ale Denis, Denis a jeho brácha vyrazili nakoupit plínky, dárky a vyrazil novopečený rodiče navštívit do porodnice. Opravdu, jo, tohle udělal, nemusel dělat vůbec nic, mohl prostě jenom tohle napsat a on vyrazil, nakoupil to všechno a dokonce se z nich pak stali dlouholetý přátelé na to konto.
0: Představ si tu situaci, máš po porodu, seš na pokoji a na dveře ti zaklepou dva cizí borci s krabicí pempersek, jo, a říkají, čau, nám přišla SMSka, že je tady Majdan, kde je ten malý oslavenec?
1: No kde ho máte? Ne, fakt je to hezký.
0: To je moc milý, tak za mě je tohle nádherný důkaz toho, že když pošlete SMSku na špatný číslo tady v Česku, tak dostaneš jako vynadáno, jo, sekec mazec, ale v Americe tam získáš dva nový příbuzný. Tak zdravíme do Améru, no a my posíláme k vám všem, kdo nás sladíte chvíli před osmou další skvělý hity. Tohle je Gustavo Lima, balada, hezké ráno. Jo!

0: Massive Balance!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sklizeň letos pokračuje výrazně rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou přes 30% obilnin a zhruba třetinu řepky. Ve stejnou dobu před rokem přitom kvůli deštivému počasí stihli sklidit jen zlomek úrody. První letošní dožínky uslaví na Břeclavsku, kde je sklizeň hotová. Podle ministerstva zemědělství postup sklizně urychlilo příznivější počasí v posledních dnech. Česko nemá vlastní ochranu proti balistickým raketám. Před střelami dlouhého doletu se ale může spolehnout na společný systém protivzdušné obrany NATO. Ten propojuje radary, stíhačky i protiraketové systémy členských zemí a nepřetržitě hlídá evropský vzdušný prostor. Důležitou roli hrají také americké základny v Polsku a Rumunsku nebo systém Patriot rozmístěný v několika evropských státech. Podle odborníků je pro Česko velkou výhodou i jeho poloha ve středu Evropy, daleko od východní hranice NATO. Experti kritizují zákony, které podle nich pomáhají Babišovu biznesu. Podle některých právníků a politologů mohou chystané změny zvýhodnit firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem. Jde například o návrhy týkající se zemědělství nebo zdravotnictví, které by podle kritiků mohly prospět společnostem Agrofert nebo Symbiol. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl středem zájmu. Kvůli dotacím pro Agrofert ale dál pokračují spory i vyšetřování na evropské úrovni. O navrhovaných zákonech ještě budou rozhodovat poslanci a senát. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na koleje v Plzni vyrazí unikát. Zkušební jízdy si u nás otestuje nejnovější tramvaj z produkce plzeňské Škodovky Vůz 52T. Jde o moderní pětičlánkové vozidlo dlouhé skoro 32 metrů. Sveze přes 200 cestujících. Kvůli zkušebnímu provozu ale v Plzni bude jezdit bez nich. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou polojasno, postupně spíš oblačno. Počítat dnes máme taky s občasnými přehánkami nebo slabým deštěm a teplotami mezi 18 a 22 stupni.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj.
5: Krásný úterý.
9: Snídaně šampionů.
8: Jsme moc rádi, že jste si nás pustili k tělu. Máme pro vás spoustu dalších písniček.
5: A za chviličku se taky dozvíme, jaký je největší vztahový stres test.
8: Stres test? Tak na stres test počkejte. Teď strestáme Erika Pritce. Call on me, 8.03, hezké ráno.
10: Hit Radio FM+.

0: Pět minut po osmé vám přejeme hezké ráno, tohle je Erik Pritz na Hit Radio.
1: Existuje jedno takové nepsané pravidlo vztahu, že když jedete autem třeba na dovolenou, tak první hodinku, dvě jste zamilovaný a po čtvrtý hoďce už přemýšlíte, jestli to zvládnete, tu společnou cestu, jestli se nekuchnete vzájemně, jo. Tak ve Francii se jeden pár vracel z dovolený a ta hádka v tom autě došla tak daleko, že chlap zastavil na krajnici dálnice, partnerce řekl, ať vystoupí a odjel. A ne jako na benzínce, ne na parkovišti, ale prostě u svodidel vedle projíždějících kamionů. Jo.
0: Ta ho asi solidně vytočila teda.
1: Já jsem si vzpomněla na příběh bývalýho přítele, který mi to vyprávěl, že takhle babičku děda vysadil, že ho štěvala dědu.
0: Já myslím, že on vysadil babičku.
1: Že děda jel s babičkou autem a prostě furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pešky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
0: Jako takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
2: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
0: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo. Že by si zmáčnul z čulíka.
2: Ale představ si to, že jedeš prostě na dovolenou do Chorvatska, zastaví tě policajti a kouknu se na ten tachometr a řeknou, vy už jedete přes čas, prostě 80 kilometrů, to je prostě hrozný riziko hádky, že jo?
1: Nebo opravdu je to auto největším stres testem podle všeho a i co se týká třeba navigace, tam vznikají hádky, že jo? Nebo kdy jste se hádali v autě?
0: No, já ještě k tomu borci teda, co vysadil tu svoji ženu, tak myslím si, že hláška v navigaci přepočítávám, to známe všichni, jako dostala úplně jako jiný rozměr. A když jsme se pohádali v autě, nebo na co se ptala?
1: Co stálo za nějakou jako větší hádkou v autě? To nám napište vy, naši posluchači, 777-937-777 a my se tady taky můžeme rozpomenout do té doby.
0: Zkusíme se rozpomenout, vy nám to samozřejmě můžete nahrát na tohle číslo, které říkala Jasmin, i jako hlasovku a my vám teď něco napíšeme na cizí zeď. One Man Show Foundation na Hit Radio 808. Jasmin, co je?
1: Už to chodí. Děda můj taky udělal. Píše bránka.

0: Hity, Hit Radio za 9:15, krásné ráno, šampioni s vámi Michal, Jasmina, David. Měli jsme tady příběh, jak muž vysadil svoji ženu. Ne na dálnici, ale ne na benzínce, ale prostě na dálnici a nechal jí na pospas. Tak. A ptali jsme se vás, jestli vás váš partner někdy vytočil tak, že jste ho třeba někde nechali.
1: Zřejmě nás poslouchá ještě můj brácha, protože mi na konci toho vstupu minulýho psal, jo, o mým dědovi. Můj děda byl mlynář a ve stáří si našel přítelkyni Marii a brácha mi teďka píše. To udělal děda Honza, když tě slyším, jednou takhle Marii vyhodil ve mšeci, že už na ní neměl a prostě odjel na mlejn. To je vtipný, děda byl tak hodnej, mě by to vůbec nenapadlo, že něco takového.
0: Mně se líbí, jak se takhle vlastně přes rádio dozvídáš o svý rodině spoustu jako nových věcí. Jo. Přišlo od vás opravdu hromada zpráv. Až mě mrzí, že nestíneme přečíst a pustit všechny hlasovky, tak pojďme třeba na tu od Matese. Dobré ráno, jezdím nákladňákem a občas přítelkyně se mnou a v té malý boudě spolu dokážem strávit i týden a pak se pohádat kvůli vaření na víkend. A k tomu vysazení z auta, takhle jsem vysadil ségru i se švárou uprostřed polí i s kufrem, odjel na 15 minut za 3 zatáčky si odpočinout a pak jsem se pro ně vrátil.
1: Kamila, pamatuju, jak taťka vysadil jednu vesnici před naším městem mamku, když mu mluvila do řízení, že jede rychle. Tímhle mi můj přítel pořád vyhrožuje, takže oni to fakt dělají lidi, dobře. Bylo to v zimě a jeli jsme z vánoční návštěvy příbuzných. Dojel domů, vysadil mě a brášku a jel zpátky pro maminku. Už si nepamatuju, jestli čekala na místě nebo mu šla naproti, ale vždy si na to vzpomenu, když tou vesnicí projíždíme. Už je to tak před 50 lety.
0: To je skvělý. Myslím si, že tě taky čekají zajímavé věci, Jasmin. Další zprávu, kterou tady máme od Míši. Ahoj, tak naši jsou v tomhle naprostí přeborníci. Běžně se stává, že se pohádají a to ještě ani nevyjedou z ulice. Stačí málo, dej si, co ti tak trvá a už jsou v sobě, pak kus cesty pohoda a za chvíli zase. Zřejmě jim nesvědčí uzavřený prostor, na dovče vše v pohodě, vlezou do auta a jsou zase v sobě.
1: A ještě dáme třeba zprávu od Lucie. Hezké ráno, my se v autě pohádali v pátek kvůli umístění autosedačky jednoročního dítěte. Partner mě zkoušel z technických argumentů, proč by neměla být autosedačka umístěna vpředu. Obecné pravidlo je mít jí umístěnou vzadu za spolujezdcem. To jsem mu tvrdila a nechtěl to přijmout. Já už to po celé jízdě z Kláštera nad Jizerou do Mladé Boleslavy nevydržela. Byla jsem ráda, že po zastavení vozu můžu prásknout dveřmi. Dala jsem si záležet. No a v sobotu uznal, že jsem měla pravdu. ChatGPT mu to potvrdil.
0: Žiž, ale vy jste v tomhle dobrý, vy ženy. To teda se vás musím zastat. Když my chlapi jsme takovýhle rejpaví a jakože všem rozumíme, tak vy se nejdřív jako hádáte a pak přijde takový to, že si řeknete, to nemá cenu, já mu to odkejvu. Máme tady ještě hlasovku od Monči.
2: Dobré ráno, takže nedopadlo to nakonec vysazováním z auta, ale po půl roce jsme s bývalým přítelem jeli na dovolenou do Chorvatska. A tak nějak jsme věděli samozřejmě, kdo co poslouchá, ale on měl na cestu připravený playlist o 20 písničkách hip-hop, který jeli furt dokola, celou cestu, celých 12 hodin. Takže po nějakých 4 hodinách už jsem jako docela měla nervy na něj, ale naštěstí jsme to vyřešili v klidu, on zapnul rádio a pokračovali jsme dál.
0: Mončo, děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát na stranu nevyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin. Děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát na stranu nevyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno. Každý den na to.

0: Nevím jak vy, ale já tohle naprosto miluju. Myslím si, že Monča, která nám posílala hlasovku, nás za tohle nevysadila. Myslím, že i vás to potěšilo. A co by vás mohlo potěšit nejenom na cestách, v autech, je další skvělá muzika. Teddy Swims, Lose Control. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna

0: získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vozidlo údržby vás může zdržet na dálnici D5, vyjelo z kilometru 50 a jede ve směru na Prahu. No a pozor si, dávejte taky ve Zruči, Senci u Plzně, kde se pracuje na průtahu obcí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio FM+.

0: Time na Hit Radio. Minutu po půl deváté, tohle zní sakra dobře, hezké ráno. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lvici Elsu zabavenou Carlosovi Vémolovi už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Po měsíční karanténě se poprvé objevila ve venkovním výběhu. Chovatelé se teď snaží dostat šelmu zpět do ideální kondice, protože má nadváhu způsobenou hormonální antikoncepcí. Larry přivítal už 7. britského premiéra. Legendární kocour, obyvatel Downing Street číslo 10, čekal na příchod politika přímo před sídlem vlády. 19-letý kocour je oficiálním vrchním myšilovem britského premiérského úřadu. Autonomní taxík v Kalifornii odvezl výtržníky přímo k policii. Dva 15-letí mladíci uvnitř vozu pili alkohol a z oken stříleli vodní kuličky. Operátor je díky kamerám odklonil na parkoviště, kde už na ně čekali policisté.
0: To bylo takzvaně doporučeně. Balík do ruky. Jo? Ale když o tom přemýšlím, ono se říká, že zrada bolí nejvíc od kamaráda. Vlastně říkalo se, když tě teda může podělat taxík. Ale náhodou jako ta technologie není úplně špatná někdy. Si myslím.
2: To třeba?
0: Náhodou. No tahle technologie, že to prostě doveze ty zlodíčky a vandaly přímo policii.
2: Já myslím, že máš připravený nějaký joke.
0: Ne, ježiš, to vůbec.
3: Ježiš.
0: To vůbec, jaký joke, to já nedělám tohle. Ale pojďme dělat jednu věc a to vrátit se na diskotéku. Máme tady pro vás instantní návrat do roku 2002. Tohle je skvělá Verona. Myslím si, že tohle velice dobře známe všichni a že vás to potěší stejně jako nás tady ve studiu. Verona, náhodou Hit Radio 8:33.

0: Stav v remixu od Felixe Jena na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Pamatujete si, co vás trápilo třeba v takových, dejme tomu, 12 letech? Jestli vás vezmou do fotbalu, jestli můžete být venku do 8, jestli vám táta nebo máma nesní tu Tatranku poslední?
0: Ve 12 letech? Já teda snažím se vzpomenout, už to je hodně let zpátky, ale co mě nejvíc trápilo ve 12 letech? Já nevím, jestli se líbím holce z vedlejší třídy, asi si myslím. To bylo takový největší trápeníčko. A pak si stejně vybrala toho Frantu.
1: Tak dneska odborníci říkají, že děti už kolem 12. roku prožívají něco, co připomíná krizi středního věku.
0: Počkej, jako proč?
1: Proč? Já si myslím, že zatím můžou jako sociální sítě, který mají hrozně brzo. Že jo?
0: Jo, takhle, jakože, no tak jasně, jako není divu, když máte za sebou kolik 5 let na Instagramu, 3 rozchody na Snapchatu, jo, a pak nevím, jako řešíš, proč to video na Instači nebo na TikToku má jenom 10 lajků, no, to se pak odpočívá těžko.
1: Ale všechno má v dnešní době takový jako líbivější v uvozovkách názvy. My jsme měli pubertu, oni mají krizi středního věku, 12.
0: Ale ty děti jsou prostě strhaný, jako tím mládím, to je hrozný. Ale hele, už se vám to krátí, od příštího roku zakázaný mobil ve školách. Krizička pomine. Ježíš, a já teďka slyším ty děti, jak mami, prosím, přelaď to, tady toho vola poslouchat fakt nebudem. Tak už zarou děti. Za malou chvíli. Kelly Clarkson, taky Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šampioni a děti.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Porsche Plzeň.
4: Už víš, co mají v Porscheti?
5: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
5: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
5: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
5: Takže takovej skladovej výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirář.
6: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Xindl X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky CZ.
16: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.

0: Nico Santos a Fast Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionů 8.51. Dámy a pánové, pozor, pokud máte nějaký super zážitek z kempu, tak ho napište k nám na web, protože tento týden můžete vyhrát poukaz na produkty značek Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Mimochodem na produkty máte doživotní záruku, mají maximálně promyšlené detaily a prémiové materiály. No a pro inspiraci nám třeba tenhle příběh poslal Jirka.
1: Tak my jsme si před 5 lety řekli s 12letou dcerou, že vezmeme kola a pojedeme někde pod stan. Navrhnul jsem Morava Camp u Mohelnice. Zbalili jsme si kola a stan, který měl naposledy syn. Ptám se, jestli není roztržený a je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Nabalili jídlo a věci na kempování, no a vyjeli jsme 150 kiláků za dobrodružstvím pod stanem. V kempu jsme našli super místo v blízkosti bazénu. Já jsem vybaloval stan a Vicky, dcera zřejmě, foukala lehátka. Šok jako blázen. U stanu nebyly žádný tyčky, takže jsme rozložili lehátka na to deku a večer po super dni si lehli a přikryli se stanem, protože jsme přeci jeli pod stan.
0: No tak jasně.
1: Na druhý den odpoledne nám žena poslala tyčky, co zůstaly doma po pracovnících firmy, co pracovali poblíž. Jenže moje sladká Vicky řekla, že sranda je spát pod stanem, a tak jsme zůstali 3 dny celý kemp ještě takhle a pozorovali nás ostatní kempaři a litovali. Nevěděli ale, že si to užíváme.
0: Já tohle naprosto chápu, protože chlapi, vy kdo máte dceru, tak prostě co dcera řekne, no tak prostě dobře, budeme spát prostě pod stanem, jak se to dcera umane.
1: A mně se líbí, jak se to vyvrbilo, že se vám to nakonec líbilo mnohem víc, to je super prostě.
0: No a třeba tenhle příběh už v pátek vyhraje, bylo řečeno, poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit i vy, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, tam najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Shy, tohle je poslední song úterní snídeň šampionů. Vy si dáváte Hit Radio, no a samozřejmě další songy vám můžeme slíbit i po deváté. Naši kolegové vám zahrají třeba Alesso a Toulou, Benson Boone, Imagine Dragons a my se jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, jsme rádi, že jste tady byli dneska s náma.
0: Zbytek úterý, děláš, kdyby bylo pět odpoledne. Zvládněte to dneska v práci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A my se na vás samozřejmě těšíme zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Ahoj, tak ahoj. Tak ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním Bára Škrybová. Mějte krásný den. Ještě pořád buďte opatrní na D5, trasa rozvodu v Praha, 79. kilometr. Je tam překážka na vozovce, údajně prasklá pneumatika. Tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
5: Postele Losina.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělníku a druhý v Přerově. Čeští hasiči nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Je jedinou svého druhu v celém Karlovarském kraji. Práce vyjdou na více než 31 milionů korun a potrvají zhruba 7 měsíců. Součástí bude kompletní obnova prostor a technologií, které budou odpovídat současným nárokům intenzivní medicíny. Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Irán. Útočili už 10. noc v řadě, jak na sociální síti X potvrdilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Teherán pak v reakci provedl údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále světového šampionátu, ve kterém podlehli Španělsku 0-1 po prodloužení. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.
2: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Radia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz.
1: Z počátku dne bude spíše polojasno, ale jak bude den postupovat, tak se nám zatáhne o něco víc. S odpolednem se můžou objevit i přehánky. A bude poměrně chladno, v maximech se teploměry zastaví na nějakých 22 stupních Celsia, na horách to bude 17.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Úterý, Bára Škrybová s vámi, užijeme si dopoledne. Odpovím si sama, užijem. A jdeme na to hned. Heroes, krásný den.

Imagine Dragons, Whatever It Takes, Hit Radio FM Plus s vámi. 11 minut po 9. úterý dopoledne, Bára Škrybová zdraví ještě jednou. Tak a rodiče ze západu Čech, spojte se. Přidejte si hlasitost na rádiu a slyšte otázku, kterou pro vás teď mám. Dneska totiž nahazuju téma otázky, které nám kladou naše děti, respektive asi spíš puberťáci možná. Já nevím teda jak vy, ale já denně dostávám otázky typu, co bys dělala, kdyby? A je to většinou nějaká Sofína volba mezi něčím, jo. A včera přišel můj pubertální syn a říká, mami, kdyby teď za tebou někdo přišel a řekl ti, že každý týden, kdy se nebudeš mejt, nebo že za každý týden, kdy se nebudeš mejt, dostaneš 100 000 korun, jak dlouho by ses nemila? A teď já, no co jo, a mohla bych používat aspoň vlhčený ubrousky? Ne. Suchej šampon? Ne. Tak říkám, tak to maximálně ten týden a stejně bych to asi nedala. A on v klidu, tak to já bych se neměl klidně vůbec. Já bych si takhle hezky v klidu našetřil, abych byl zabezpečený na celý život. Tak říkám, no, ale to by se s hochu neměl tak 2 roky možná. O, tak to je mi úplně jedno, že jo. Takže jako takový otázky já dostávám denně, opravdu několikrát denně podobné otázky, kdy se fakt jako velmi vážně bavíme nad takovými tématy. A zajímá mě, jaké otázky kladou vaše ratolesti vám. To je jasný, ono to bude asi něco podobného, tuším. 720 870 237, to je WhatsApp, na který mi dejte vědět. A tohle to je Edward Maja, Vika Žigulína, Stereo Love.

pěkně šlape takováhle písnička. Hit Radio FM Plus s vámi, 9 hodin 23. Dnešní téma, který jsme tady spolu nadhodili, tak to jsou nevyzpytatelné dotazy našich dětí. Zmínila jsem otázku, kterou jsem dostala od svého pubertálního syna včera, a to, jak dlouho by se s mami vydržela nemejt, kdyby ti za každý týden, co se nemeješ, dali 100 000 korun. A Mirek z Domažlic mi píše: ahoj Báro, přesně podobné otázky mi klade můj pubertální

0: syn. A nedávno se mě zeptal, tati, kdyby ti dali 10 milionů, ale musel bys rok nosit růžovou sukni, šel bys do toho, tak jsem mu řekl, že za 10 milionů klidně i dvě. Veď, Mirku, a klidně i s puntíkama. Pavel píše taky, ahoj Báro, nedávno ke mně přišel můj syn a úplně vážně se mě zeptal, tati, kdyby jsi musel vybrat mezi mobilem a mámou, za jak dlouho by si koupil nový mobil a jaký typ by to byl? Jako oni jsou boží, fakt jsou boží, je s nima obrovská sranda. Díky moc za vaše odpovědi, WhatsApp 728 770 237 je vám stále k dispozici. A z muziky za chvilku David Guetta, Alphaville, Ava Max se songem Forever Young a Camila Cabello tady taky bude.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirage,
3: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Šumava.
4: Michové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
1: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Izolvest.
3: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
2: Izolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Izolvest.
3: Tak zavolejte ještě dnes.
1: izol@vest.cz.
4: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
1: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
4: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
1: Štefela,
4: Lourdes Manuel,
1: Vadlej,
4: Švábíková a další.
1: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
4: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
1: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
4: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
6: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
5: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
6: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
5: Elitex.
6: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
9: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
10: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Havana, Camila Cabello, Hit Radio FM Plus, stále s vámi, je úterý dopoledne, přesný čas je 9 hodin 34 úplně na vteřinu a téma, na který mi píšete, jsou dotazy od vašich puberťáků, který dostáváte. Mnohdy jsou ty dotazy velmi nevyzpytatelné a většinou jsou jako opravdu zábavný. Už jsme toho tady pár spolu probrali, ale protože mi přišla další zpráva na náš WhatsApp, tak si ji teď dáme. Eva Sklatov mi napsala. Ahoj Báro, dcera se mě před časem zeptala. Mami, kdyby ti bylo zase 20, chodila bys s tátou? Já jsem chvilku mlčela a pak se z vedlejšího pokoje ozvalo. No, tak co? To byl samozřejmě můj muž. No Evi, tak co? Co jsi odpověděla? To jsi mi zapomněla napsat. Každopádně teda, když máme tohle téma, volby mezi partnery, tak si představte, že nejnovější výzkum z Ameriky má úplně jasný výsledek a to, že skoro polovina Američanů by opustilo svého partnera za $1 000 000, což je asi na naše 22-21 milionů. To je dobrý, co? No ještě, že to nejsou český výzkumy, protože tady jsme si samozřejmě naprosto věrní. Offspring! My friends!

0: Lana Del Rey, krásná romantická balada Young and Beautiful, nebo aspoň teda na první poslech je krásná a romantická, ale Young and Beautiful tady právě od Lany Del Rey vznikla přímo pro film Velký Gatsby a Lana ji napsala z pohledu hlavní hrdinky Daisy, která si právě klade jednoduchou, ale silnou otázku, vlastně takovou, jakou si klade asi jako drtivá většina žen, a to: budeš mě milovat, až nebudu mladá a krásná? No jo, já jsem to vlastně nikdy nevěděla, takže ani nevím, jak to tam dopadlo, když tak mi dejte vědět. Pitbull a Chris Brown za chviličku, anebo Silver Forever in Love, a po desátý se zase uslyšíme. Mějte krásný úterní dopoledne.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Hit Radio.
16: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem, a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Lumineers Ho Hack. To je super. Minutku před desátou na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servisy na západě Čech, před obcí Hlohovčice, směr na Staňkov, tak tady máme hlášenou nehodu cyklisty, na místě jsou složky IZS. Tak jezděte opatrně a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Babiše a ministra školství Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Zákaz by se tak týkal i školních jídelen nebo družin. Výjimkou je použití telefonů ve výuce, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Pohonné hmoty opět zdražují. Na vině je situace v Perském zálivu i ruský zákaz vývozu nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžeme v následujících dnech očekávat, to ví ekonom Lukáš Kovanda.
12: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
11: Podle odborníků se cenový strop nafty a benzínu nezrušil v tom úplně nejvhodnějším okamžiku. Klatovy neustále usilují o větší pohodlí místních obyvatel i turistů. Město teď dokončilo doplnění mobiliáře podél nových cyklostezek a pěších tras, jako jsou například nové lavičky. Součástí projektu pak byla také výměna stávajících map a doplnění nových informačních panelů pro lepší orientaci. Do tenisového turnaje na pražské Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvou vítězku z Athén čeká souboj s Lindou Fruhvirtovou. V singlu se pak během dnešního dne představí ještě dalších 5 českých hráček.
13: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Teploměry nám dnes ukážou jen nějakých 22 stupňů v maximech, na horách 17. Bude spíše zataženo a můžou se objevit i nějaké přehánky.
9: Hit Radio FM+.
0: Ale nám to nevadí, my nejsme z cukru a hlavně si dáme parádní muziku, která nám udělá dobrou náladu. Počasí, nepočasí, tohle je Bon Jovi, It's My Life.

dopoledne ladíte Hit Radio FM Plus, díky moc. Já mám tady pro vás téma, který vás možná pobaví, jo. možná hořce. Ministerstvo financí zveřejnilo nová čísla státního dluhu a na každého z nás teď připadá zhruba 342 tisíc korun dluh. Na každýho, včetně novorozenců, jo. Což je vlastně úplná paráda. Takže my už takhle od narození máme dluh jako prase na hlavu. Ale naštěstí teď existuje nový slovo a to je milionář, jo. Normálně milionář s N na začátku a to je vlastně člověk, který nemá vůbec nic, který má hluboko do kapsy. A teď jsme vlastně asi my. Takže my jsme prosím vás milionáři. A když to řekneme rychle a ještě s úsměvem a naprosto suverénně, jakože já jsem milionář, tak se třeba někdo může přeslechnout a bude to znít dobře. Takže aspoň něco, když nic. Katy Perry, Last Friday Night.

my to tady v Čechách s tou muzikou prostě umíme. Tohle jsou Činasky a Tabáček, s vámi v úterý dopoledne Hit Radio FM+. Já mám tady zase nějaký parádní výzkum, jo. Ženy, holky, dámy, pozor, jak se nahlas hodnotíme před svými dcerami. Protože pokud třeba stojíme před zrcadlem a to svoje tělo kritizujeme a třeba mluvíme o tom, jak ježišmarja, jsem hrozná a ošklivá a tady musím zhubnout a že prostě vypadám hrozně a tak dále, tak způsobujeme podle psychiatrů těm našim dcerám to, že oni k sobě budou v budoucnu

0: vždycky víc kritické, než je zdrávo, jo. Takže vlastně, když to musíme, no takhle, my to musíme vzít naopak, jo. Abychom jim posílili sebevědomí, tak se musíme koukat ráno do zrcadla a říkat si, hele, a tohle je pěkný, a tohle je pěkný, já jsem pěkná holka a tak dále. A ono to bude dobrý a pak budu mít sebevědomí to, co my nemáme a to, co my bychom tak moc potřebovali a chtěli. Mimochodem na pány to platí samozřejmě taky. Když se budete přehnaně kritizovat, tak to budete přehazovat i na ty vaše syny. Takže vlastně jako je to tak a tak, tak si na to dejme pozor. Za chvilku Naughty Boy a Sam Smith, La La La, a taky Miley Cyrus, End of the World.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz.
19: Starnet
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: Rádio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

Cyrus and the World na Hit Radio FM Plus. Moc díky, že jste s námi. My jsme moc rádi s vámi. A když s námi budete takhle na pořád, tak my s vámi budeme taky na pořád a bude to takhle hezky naprosto parádně propojený. Po 12. jsou třeba naprosto skvělý srdcovky. Dnes opět s Káťou Pechovou. Poznali jste správně, že tohle je jedna ze srdcovek, která zazní? To je husina po celém těle, já si Káťu určitě naladím. A já říkám vždycky, že správné srdcovky by nebyly bez pořádný didžiny. No a Captain Hollywood Project More and More to se svým songem naprosto splňují. Toč tedy takové malé lákadlo na dnešní srdcovky s Káťou Pechovou po 12. hodině. No a tohle je další srdcovka, Liquido a Narcotic. Svého času jsem si o ní psala do rádia a vyšlo mi to tenkrát. Tak jo, Liquido, Narcotic, užívejte si úterní dopoledne.

0: Destroy the Sound of Silence, s vámi Hit Radio FM Plus a tak si jdeme takhle v čase 10.41 zase připomenout, že za dva dny už nás čekají venkovní projekce na různých místech po Plzni. Kam vyrazit? Ve čtvrtek totiž startují tradiční letní filmové večery a potrvají až do 5. září. Filmy si užijete na velmi zajímavých místech po celé Plzni, například na nádvoří plzeňského Prazdroje, v galerii města Plzně, anebo třeba u Burgmistra a na dalších místech. Čeká vás i speciální bezplatná projekce komedie Někdo to rád v Plzni, ta bude v Lochotinském Amfíku a to 30. srpna. Celý kompletní program a předprodej vstupenek najdete na www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotinský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Ty mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
13: Těšíme se na tebe.
12: Farma Park u Toma CZ.
11: U Toma, tam to všechno začíná.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
13: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know, to už je taky klasika. Díky, že jste minutu před 11. s Hitrádiem FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech v Horšovském Týně v ulici Domažlická máme hlášenou nehodu osobáku s cyklistou. Na místě jsou i složky IZS. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraš, Stop.
1: United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U-n-cz.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
3: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Kostelelo syna vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
2: Kostelelo syna.
4: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
7: 11 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Letní tábory pro děti jsou letos dražší. Podle České rady dětí a mládeže se cena oproti loňsku zvedla o zhruba 5%. Velká část rodičů ale v průzkumech uvádí, že si připlatila ještě více. Podle některých jsou letos dražší až o 20%. Pro některé rodiče tak zůstaly tábory nedostupné. Nemocnice v Rokycanech zahájila rozsáhlou rekonstrukci. Opravou aktuálně prochází západní křídlo polikliniky. Původní zastaralé vybavení nahradí nové moderní. Kompletně hotovo by mělo být už letos na podzim. V budoucnu se pak počítá také s rekonstrukcí levého křídla polikliniky v Rokycanech. Skoro 20 milionů korun lidé poslali na sbírky na pomoc zemětřesením postižené Venezuele. Peníze půjdou na zajištění nejnutnější pomoci pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Zemětřesení v červnu zasáhlo sever země. Vyžádalo si skoro 5300 obětí a dalších téměř 17 000 lidí utrpělo zranění. Belgický cyklista Remco Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu Slovincem Pogačarem na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut. Začátek 16. etapy je už za 2 hodiny.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Máme zataženo a tak to budeme mít i po celý den. V maximech dnes naměříme kolem 22 stupňů Celsia, na horách to bude 17.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Úterý dopoledne jde do finále, jsou přesně 3 minuty po 11. A než se rohneme na oběd, tak se vrhneme na skript Superheroes právě teď. Hezký den.

Gala Freed from Desire, jedna z těch 90-kových hymen na Hit Radio FM+. 11 hodin 13 minut k tomu a úterý dopoledne. Máte plány na víkend? Na pátek, na sobotu spíš, co? Máte. Já vám říkám, že máte. A ty plány jsou naprosto jednoduchý a jsou veselý. Dorazte na Švihov, na Hrady. V pátek se otevírá od 15.30, v sobotu od 10.30. No a čekají vás tam Rybičky 48, Miraj, MiG-21, Tomáš Klus, Xindl X, Lenny, Harley, Danlanda, Vypsaná Fixa a spoustu dalších. Kromě koncertů, tam budou samozřejmě i masky, to je jasný, takzvaná chillzona, program pro děti. A dokonce i v rámci vstupenky máte opět možnost navštívit i přímo hrad Švihov. No a v sobotu tam budeme i my za Hit Radio FM Plus s naším stánkem, tak se za náma zastavte a veškerý info najdete na www.hrady.cz. A ještě pořád jsou na těchto stránkách i vstupenky. Když teď mluvíme o těch českých interpretech, tak si dáme taky teď jednu. Helena Zaťová, Impossible, parádní hlas.

0: písnička se jmenuje Happy Ending a já, když jsem neposlouchala text někdy před lety, tak říkám, ježiš, to je tak hezká písnička, tu si budu pouštět, jakože všechno dobře dopadlo. A pak jsem se zaposlouchala do textu a říkám, no, tak to asi ne úplně. Kdo neznáte, tak vlastně ona se jmenuje Happy Ending, ale vlastně to není vůbec o tom, že by někde jako byl šťastný konec. Každopádně teda dneska máme úterý, je dopoledne, máme 21. července a to je mimo jiné den zmrzliny, tak si nějakou dejte, dejte si kopeček, dejte si točinu, je to jedno. Prim ve světě hraje stále Vanilková. Můj syn, ač je mu 7 let, tak stále říká Lanilková. Já bych prosil kopeček Lanilkové zmrzliny. Asi dělám něco špatně. Největší zmrzlinový rekord, to je zajímavý, je v Kanadě a tam vznikla obří zmrzlinová koule a ta vážila přes 24 tun. Už jsem jako nekoukala, co s tím pak udělali, jestli to rozdali, nebo jestli to nechali rozpustit, to by byla asi škoda, každopádně 24 tun. Tak až budete někde u zmrzky, určitě si dejte nějakou tu zmrzku, možná tu vanilkovou, anebo jakou chcete, to je fuk. Za chvilku vám tady servíruju Robina Schulze s Erikou Sirlou, Coldplay tady budou, tak si užívejte úterý a díky, že jste přitom s náma.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na

0: další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Porsche Plzeň.
5: Už víš, co mají v Porscheti?
6: V jakým Porscheti?
7: No přece v Porsche Plzeň.
6: Tak to mě zajímá, povídej.
7: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
6: No a?
7: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
6: Takže takovej skladový výprodej.
7: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švino.
10: Migové.
9: Harley.
10: Xindle X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
11: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy se songem We Pray nám dohráli dopoledne v úterý na Hitrádiu FM+, přesně v čase 11.34. Já mám tady před sebou písničku, kterou vám za chviličku pustím a asi vám rovnou řeknu, jaká to je, protože vám o ní budu vyprávět. Takže prosím vás, před náma za chvilinku je Cult Aisha. Jo, určitě si ji vybavíte, možná ji znáte i na spaměť, i když třeba neumíte ani slovo francouzsky. Aisha vyšla v roce 96 a zajímavý je, že ji vlastně nenapsal sám Khaled, já vlastně ani doteďka nevím, jak se to říká pořádně, každopádně on, ten alžírský zpěvák, ale napsal jí slavný skladatel Jean-Jacques Goldman. A na první poslech je to romantická písnička, jakože zpívá o krásné Aisha, ale když se zaposloucháte, nebo když si přečtete překladač, tak zjistíte, že je vlastně mnohem hlubší, protože ten zpěvák vlastně, nebo ten muž v té písnice, té Aisha, slibuje zlato a šperky a luxus a drahý kamení, ale ona mu v podstatě říká, ne, já nechci dárky, já chci respekt k ženě a opravdovou lásku. A to tenkrát v těch devadesátkách, opravdu jako v Alžírsku, bylo téma, který tam rezonovalo a ta písnička se stala přelomovou. Tak tady máte Cult Aisha, a to je opravdu jako hezká písnička, tak si ji užijte.

0: Dopoledne nám končí na Hit Radio FM+. Je přesně 11.41, ale přesně jak zpívá Leony, Don't Worry. Sice končí dopoledne, ale vůbec nekončí vysílání Hit Radio FM+. Po 12. srdcovky s Káťou Pechovou, po 15. divoký západ a potom to nejlepší z 90. 80. a přelomu milénia. Tak buďte s náma, nejlépe nonstop, my budeme s vámi taky nejlépe nonstop. Těším se na vás zase zítra od 9 do 12 a Bára Škrybová se loučí. Mějte krásný úterý, ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na V-Mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na V-Mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
4: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino. To jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
13: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
12: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirář.
14: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Šumav.
15: Mikové.
14: Harley.
15: Xindle X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
19: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
18: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
21: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
22: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
21: Já si myslím, že řekli, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo? Že by si zmáčil z čulíka.
20: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s

0: si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Záchranné složky vyjely k nehodě na Domažlicku. Došlo k ní na příjezdovce do Hlohovčic směrem od Staňkova, kde projedete Kyvadlově. Počítejte tam se zdržením. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Franto, což to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
7: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music i Brdy Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. Na vlnu dalších falešných zpráv upozorňuje VZP. Kyberpodvodníci rozesílají jednak podvodné SMSky, ale také maily. Na co si dát největší pozor, popisuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
8: Celý podvod pak vede k zaplacení poplatku a zadání údajů z platební karty. Belgický cyklista Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhé etapové vítězství za sebou a zároveň se pokusí snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Radnici v Plzni na náměstí Republiky obsadili roboti. Jde o speciální výstavu, která aktuálně probíhá přímo v Maashausu a která mapuje 10 let správy informačních technologií města Plzně. V expozici jsou mimo jiné ukázky robotických modelů, nejrůznějších stavebnic a také výrobků z 3D tiskáren.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál hlavně polojasno nebo oblačno, s teplotami mezi 19 a 22 stupni. Objevit se dnes může občasný déšť nebo přehánky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12 s vámi Kateřina Pechová a jsou tady srdcovky další skvělé hity. David Stipka, Captain Hollywood Project, Adiamus, taky Daft Punk. No a začneme společně s U2. Dáme si jednu z jejich nejslavnějších politických a protestních písní, která vyšla v roce 83.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Song, který okamžitě rozpoznáte právě díky vojenskému rytmu bicích. Je to taky song, který drží rekord jako nejčastěji hraná píseň na jejich koncertech. U2, Sunday, Bloody Sunday, právě teď. Jako první dnešní srdcovka.

0: YouTube to prostě umí. První dnešní srdcovka Sunday Bloody Sunday na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A budeme pokračovat. Přesuneme se do trochu víc současnosti, konkrétně do roku 2001. Čeká nás naprosto ikonická elektronická skladba z dílna Daft Punk. Jo, je to věc, kterou milujeme úplně všichni. Tahle skladba je navíc oceněná Grammy za živou verzi, což není tak častý, přece jenom u spousty umělců se bojíme slyšet je naživo, protože se bojíme, že se nám to zkazí, že jo? Tak tady se vám to nestane. Ikonický robotický vokál Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Jdeme na to? Další dnešní srdcovka.

0: Adiamus, Féteru Hit Rádia jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song je extrémně specifický, protože Carl Jenkins vytvořil schválně umělý jazyk a slova jsou, nemají žádný význam tady v tom textu. Jo? Chtěl pouze, aby ten zpěv vyvolával emoce pouze zvukem, fonetikou a taky tónem, což je fascinující, protože to povedlo. Jo? I když je pravda, že náhodou se to Adiamus velmi podobá latinskému Adiamus, což je Přibližme se. No asi tam nějaký ten záměr byl, jo. Další srdcovka, s touto opět trošku roztočíme, vydáme se do roku 92 a k Eurodanceu. Eurodance, to je prostě klasika, jo. Legendární, naprosto zásadní žánr. No a čeká nás jeden z největších hitů tohle žánru a to je More and More. Captain Hollywood Project určitě všichni znáte, tak si to pojďme užít. Co říkáte? Jo? Tak jo? Tak jdem na to.

0: Další dnešní srdcovka, to je David Stipka a Jericho. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Takhle, celý David Stipka je srdcovka, to je jasný. Tohle je song z roku 2016 a v podstatě je čerpá z biblického příběhu o dobytí Jericha, jehož hradby se podle legendy zhroutily po zatroubení na polnice. No a David tuhle symboliku přenesl do světa mezilidských vztahů. Řekla bych, že už je to skoro všechno, ale jenom skoro. Ano, protože nás samozřejmě i dneska čeká ještě ta vaše srdcovka. Pokud nějakou máte, a já věřím, že jo, napište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Co to je? No a hlavně proč? Proč právě tenhle konkrétní song pro vás znamená tolik? Těším se, jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby nás čeká třeba Avicii nebo Shakira.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švin.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Avicii a Hey Brother v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě, jako vždycky, ta vaše. Dneska jsem vybrala SMSku od Dáši, ta píše: má srdcovka je určitě něco pěkného od Celine Dion. Vzpomínka na super, skvělého manžela, který odešel na onen svět. Pusu všem. Dášo, tobě taky. No a hlavně, jako teda krásnou vzpomínku, si dáme tu Celine Dion, jo? Pro vás všechny. Hezké odpoledne.

0: Ella Henderson na Rudimental společně v éteru Hit Rádia. No a naše terapie venkem pokračuje. Ano, stále hrajeme o fantastické ceny z outdoorového shopu forcamping.cz. Aktuálně je ve hře poukaz na nákup produktů značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. A jak ho získat? Pište nám vaše příběhy z kempování na webhitradio.cz. Další takový napsala třeba Aneta. Nejlepší zážitek, jednoznačně naše loňská svatební cesta po Švýcarsku. Místo luxusního hotelu jsme vyrazili s malinkým karavanem kareta. A byla to ta nejlepší bláznovina, jakou jsme mohli zažít. Spali jsme všude možně, třeba i na farmách. Budili se s výhledem na hory a každé ráno jsme měli pocit, že jsme se ocitli na pohlednici. Do takového cestování jsme se zamilovali natolik, že jsme letos zkusili střešní stan. Je to zase o něco větší dobrodružství, jen doufáme, že nás jednou ráno nevzbudí kráva olizující žebřík. Ty nejkrásnější zážitky nevznikají v pětihvězdičkovém hotelu, ale tam, kde večer usínáte pod hvězdami a ráno se probouzíte s výhledem, který se nedá ničím zaplatit. To je krása. To je krása. No pokud i vy máte nějaký fantastický příběh z kempování, napište ho na hitradio.cz. Vítěze vyhlásíme tenhle pátek. Za chvíli už douší třeba David Guetta nebo Krištof.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Jdeme na Hrady.
5: Tradiční český festival s nejlepším programem.
4: Dan Landa,
5: Mirage,
4: Rybičky,
5: Hrady.cz.
4: 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
6: Mikové,
4: Harley,
6: Xindl X,
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
12: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
13: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Alanis Morissette nebo Kamrat, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda brzdí odpolední provoz v Plzni. Stala se na Karlovarské ulici za kruhovým objezdem směrem od centra, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
5: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Češku na chorvatské pláži na ostrově Krk zasáhl blesk, hospitalizovaná je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí s tím, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí. Bližší informace úřad poskytovat nebude. Podle novinek je žena v kritickém stavu. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od 1. srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce uklidnit situaci na letišti. Ve stávkové pohotovosti je tady kvůli jmenování Lašáka 5 odborových organizací. Jejich zástupci se dopoledne sešli se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou.
10: Já jsem požádala odboráře, mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit, ale že každý má dostat šanci a on tu šanci ještě nedostal.
1: Provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost nijak neomezuje. Za 89 tisíc dolarů se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. V second handu ji náhodou objevil 19-letý mladík. Koupil ji za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Teď ještě pohled k nám.
11: V Klatovech pokračují opravy nádražní ulice, které dneškem vstoupily do další fáze. Stavební práce budou nově probíhat v lokalitě u Retexu a přinesou s sebou jak změny v dopravě, tak zároveň úplnou uzavírku lávky přes Drnový potok. Potrvá asi jeden měsíc. Lidé proto budou muset chodit náhradní pěší trasou.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Během odpoledne na západě Čech dál čekáme většinou oblačno nebo polojasno. Dorazit můžou taky občasné přehánky. Teploty se usadí mezi 19 a 22 stupni.
0: Hezké odpoledne, 13 hodin, 13 minut k tomu. Máme úterý a doufám, že vy zvládáte všechno. Black Eyed Peas právě

Kamarád právě teď v éteru Hit Rádia. No a jestli si pamatujete ze včera, tak jsme se bavili o jedné nadcházející premiéře. Seriál Posedlost dorazí na Disney Plus už v pondělí 27. července. Příští pondělí, jednoduchý, jo. Temný thriller, kterým jako v podstatě silným tématem je otázka, zda může být člověk posedlý dopadením zločince natolik, že sám začne překračovat pravidla. No a taky si asi pamatujete, že v rámci toho pro vás mám každý den roční předplatné na Disney+. A to platí i pro dnešek. A i dneska je princip úplně jednoduchý. Mám pro vás jednu otázku. A vypište svoje odpovědi na 777-937-777 a jednoho z vás vyberu a ten dostane právě roční předplatné na Disney+. Zajímá vás ta otázka? Dobře, dobře. Jak u vás probíhalo, nebo kvůli čemu u vás proběhlo nejhorší domácí vyšetřování? Jo? Kvůli čemu jste doma rozjeli vyšetřování jako FBI? Takový to, kdo mi snědl tu čerstvě upečenou buchtu, jo? Kdo poškrábal auto, kdo nakonec nevynesl ten koš a měl to udělat schválně? Kvůli čemu u vás naposledy proběhlo takovýhle rozsáhlý vyšetřování? Pište na 777-937-777. Předplatné na Disney Plus je ve hře. Další hity k tomu, za chvíli David Kushner, All Stars Band a teď Benassi Bros.

0: ráno řešíme tu, kvůli čemu proběhlo největší vyšetřování u vás doma. Často je to ovladač. Prosím vás, normálně na něj dejte AirTag nebo něco takového, protože ovladač je blbý, ty neprozvoníte, že jo? Ale s AirTagem jo. Každopádně ve spoustě těch příběhů figurovala spousta domnělých viníků, jo? A nakonec po fakt dlouhým pátrání jsem vybrala zprávu od Tadeáše a pochopíte proč, šlo o život, jo? Tadeáš píše, naše největší domácí vyšetřování proběhlo, když jsme nemohli 2 dny najít naší kočku. Prohledali jsme celý dům, celou vesnici a prostě nic. Jednou jsem šel večer zatopit do krbu, otevřel jsem dvířka a tam náš kocour. Celý odsazí, snad jediný místo, kam jsme se nepodívali. Záhada vyřešena, kocour byl v krbu. Dodnes nechápem, proč třeba nezamňoukal, když jsme říkali jeho jméno, ale asi mu v tom krbu bylo teplo. Nakonec se ukázalo, že někdo nechal otevřené dvířka a když se strašla večer na záchod, tak je zavřela společně i s kocourem. Tady šlo normálně o život, prosím vás, takže ano, Tadeáši, ztracený kocour ti vynesl předplatné, roční předplatné na Disney+. Moc gratuluju, jsem ráda, že to s tím kocourem dobře dopadlo. No a nebojte, další předplatné ve hře zase zítra. A už za chvilku úplně pro všechny Hozier nebo Hunter X.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
2: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
3: Milí Klatováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek,

David Kushner dohrává v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A díky za všechny vaše skvělý příběhy o domácím vyšetřování.

0: Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský?
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Hunter X v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne všem. A jo, je teprve úterý, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hezký večer. Jo, třeba svíčky, něco dobrýho, co, pohodička. No a k tomu to nejlepší, co se dá poslouchat. A to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. To vás totiž čeká i dneska večer. No a tam rozhodně Cyndi Lauper prostě patří, to víme, že jo? Pravdou je, že bez aby by to nebylo kompletní. No a bez tohohle taky ne. Aha, aha, tak abyste se na to navnadili. Na to, co vás čeká dneska od 18.00, tak teď Ricky Martin a Christina Aguilera. Jdeme na to, hezký odpoledne.

0: Linkin Park a Breaking the Habit. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: To zní skvěle, co? A je to pravda. Ano, pátky patří výhrám, takže ideální stav, než vyrazíte na víkend, tak my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou v éteru. 10 otázek, jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu od Orlenu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 tisíc na kartě. Plná nádrž, něco na zub k tomu. Takhle jednoduchý to je. No a k létu cestování patří. A letos taky epické letní slevy právě na čerpacích stanicích Orlen. A což je fantastická věc, protože my vám k tomu dáme tu nabitou kartu. Jo? Dokonalá souhra. Chápete to? Tak nezapomeňte, protože už tenhle pátek bude první kolo. První šance vyhrát. Nabitou kartu i na 10 tisíc. Odpovědí bude vždycky číslo. To je na tom zajímavý. Číslovka mezi 1 až 10 a žádný to číslo se neopakuje. Takže čím víc správných odpovědí, tím větší jistotu máte v kapse. Tak co, těšíte se? Tenhle pátek, první kolo, já se těším moc.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
9: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
8: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
9: Štefela,
8: Lourdes Manuel,
9: Vadlej,
8: Švábíková a další.
9: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
8: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
9: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
8: Lístky a program na ticketportal.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: ještě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
15: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
14: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz. Set.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Rose a Bruno Mars těsně před 14. na Hitrádiu, za chvilku Neil Diamond nebo Sia, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na chodce na vozovce. Jak nám hlásíte, skupinka lidí jde na nájezdu na dálnici D5 u Ejpovic ve směru na Plzeň. Projíždějte tam s opatrností. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Franto, co jsi to zaskoupil?
9: Zavařovací hrnec.
8: A co budeš dělat?
9: V létě okurky, v zimě svařák.
10: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
16: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje, Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
17: Čeští řidiče se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
0: Podle Kovandy nebylo zastropování cen nafty a benzínu zrušeno v tom nejvhodnějším okamžiku. Ředitelství silnic a dálnic podá správní žalobu proti pokutě 200 tisíc korun. Tu společnost dostala od antimonopolního úřadu za chyby při zadávání zakázky na záchranný archeologický výzkum, a to před stavbou obchvatu Pražských Běchovic a Úval. Pokutu zaplatí, protože podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Na 12 tisíc ojetých elektromobilů se v prvním pololetí prodalo v Česku. Je to 98% více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl na bezmála 3% a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zámkem Valeč na Karlovarsku by opět mohly znít zvony. Vrátit by se mohly do zámeckého kostela Nejsvětější Trojice po dlouhých 80 letech. Národní památkový ústav zahájil sbírku na jejich obnovu za skoro 1,5 milionu. Dodám, že původní zvony z 18. století se poničily během obou světových válek.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na teploměrech u nás na západě Čech dnes naměříme nejvýš kolem 22 stupňů. Bude hlavně polojasno nebo oblačno a objevit se mají taky dešťové přehánky.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě i ty nejlepší hity pro lepší úterý. Na start hodiny jsou tady Chainsmokers a Coldplay. Something just like this. Tak si to užijte.

Chainsmokers a Coldplay v éteru Hit Radio. A je to tu, pravda nebo bullshit? Dámy a pánové, na tohle jsem hodně zvědavá. A buďte upřímní, jo, žádný větáčky, pač pohodě, já vás neprásknu. Každopádně, skoro polovina Čechů a Češek, 43%, to je hodně, jo, by údajně opustilo svého partnera za 20 milionů korun. Hele, sedmimístná částka, za to už něco málo koupíte. Jo, jo, je to tak. A ten partner pořád po sobě prostě nedává to prkínko dolů. Těžká otázka, těžká. Ale je to na vás. Já to rozhodnout nemůžu. 777-937-777. Vyměnili byste svoji drahou polovičku za 20 mega? A nebo ani náhodou? Co? Jak to cítíte? Dejte vědět, moc se těším na vaše kreativní odpovědi a k tomu další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends.

Tohle je Šia v éteru Hit Rádia a my řešíme, vyměnili byste partnera za 20 mega? Nebo je to bullshit? Tak třeba Luky píše, i když je občas na zabití, tak je to nejlepší kamarád a 22 let společného života je víc než 20 mega. No dobře, já tomu budu věřit, jo. Tady další, milá Kačenko, v životě nikdy bych svého druha za takové odstupné neopustila, i když jsem 25 let nadávala například na to WC prkénko, pokud by si to on sám nepřál. To píše Soňa. No dobře, pak ale píše Lenka. No samozřejmě by záleželo, jaké by byly podmínky, ale já se přiznám, vyměnila bych. Odstěhovala se někam daleko, někam za teplem k moři a koupila mu letenku taky. Ach jo. PS, myslím, že ty, co teďka zarytě řeknou, že v žádném případě ty by to udělali i za půlku. Leni, zajímavá myšlenka, uvidíme, pište dál, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Představte si tu částku, ale jo, jakože to není 20 tisíc, to je 20 milionů. Spousta peněz, pište na 777-937-777. Další hity k tomu, tohle jsou Eva Farna a Mirai.

0: Kejtra jen v éteru Hit Rádia.
1: A vy jste se pěkně rozjeli.
0: Samozřejmě jsou stále mezi vámi tací, kteří prostě tu lásku mají na prvním místě. To je naprosto v pořádku a je to moc hezký. Bavíme se o tom, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Jo, jsou mezi vámi tací, který jo. Třeba Šárka píše, já okamžitě a bez letenky pro něj, i za půlku. To se mi líbí, jsou tam vysmátý smajlíci, takže v pohodě. Eliška píše, sice se to nedělá, ale já rozhodně. Kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, lže. Já bych se odstěhovala hodně daleko a začala nový život. Jo, na pláži třeba, plážový bar si otevřít, skvělá věc. Klára píše, já bych toho svýho vyměnila hned a toho druhýho vlastně taky. No, dobře, nebudem se v tom rejpat. Uzavřela bych to vzkazem od Ládi, který řekl, že příjmení radši ne, aby doma neměl průser.
2: Ahoj, tak já chci jen říct, že mě by stačila klidně polovina. A bezstarostný život. Mějte se hezky, ahoj.
0: Mám trošku chuť zavolat Láďovo ženě, ale to dělat nebudeme. Takže díky moc vám všem, že jste se zapojili. Budu se těšit zase na zítra. A za chvíli už třeba Jonas Blue nebo Cyril.
3: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
4: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
3: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
4: Štefela,
3: Lourdes Manuel,
4: Vadlej,
3: Švábíková a další.
4: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
3: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
4: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
3: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Hele, a já ty pravidla nevymýšlím, jo, ale jestli máte dneska chuť třeba jako na burgery, hranolky, nějakou mastnotu,
1: to
0: prostě
1: teda mám,
0: cokoliv.
1: To teda mám, já mám strašnou
0: tak,
1: chuť.
0: Tak můžete, protože dneska 21. července je den nezdravého jídla a to není každý den, takže dneska tak nějak jako napůl povinně si dejte.
1: Normálně prasárnu!
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Avril Lavigne v éteru Hit Rádia 3:15. To znamená, že se s vámi pomalu pro dnešek loučím. Užijte si krásné úterý, budu se na vás těšit zase zítra, přesně ve 12. Čekají nás opět srdcovky, to si nenechte ujít. To je totiž po každý naprostá nádhera. Mějte se hezky, ať vám ten den hezky uteče. Dávejte na sebe pozor, žádný blázniviny, znáte se, jo. A kdyby vám někdo nabít těch 20 mega za to, že změníte stanici, to nedělejte. Za chvilku do uší, ale Farben nebo třeba Train. Mějte se, ahoj.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
5: Kostele Losina.
7: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
8: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
7: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
8: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
7: Elitex.
8: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
9: Porsche Plzeň.
10: Už víš, co mají v Porscheti?
9: V jakým Porscheti?
11: No přece v Porsche Plzeň.
9: Tak to mě zajímá, povídej.
11: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
9: No a?
11: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
9: Takže takovej skladovej výprodej.
11: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
9: Teď se fakt vyplatí přijet.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radiem.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Plzni, kde se nehoda stala v Ukrajinské ulici. Je to poblíž křižovatky s ulicí u Prazdroje, kde jsou v sobě dva osobáky. Podle našich informací by to tam během chvilky mělo být zase plynule průjezdné. A bourá se taky v Rokycanech, opatrně v ulici Sladovnická, kde se taky srazila dvě osobní vozidla. Projíždí se jen jedním pruhem. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: blbosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
3: Je 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice teď ocení vaši pomoc. Během léta totiž tradičně ubývá dárců. Mnoho lidí je na dovolených nebo se vrací ze zahraničí, kde pobývali v rizikových oblastech. Po návratu pak musí s darováním určitou dobu počkat. Nemocnice přitom krev potřebují každý den. Hasiči v Sušici mají novou stanici za skoro 60 milionů. Vznikla kompletní přestavbou původní budovy. Hasiči teď mají k dispozici moderní zázemí jak pro sebe, tak i pro svoji techniku. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejíž jméno podvodníci zneužívají. Na co si dát největší pozor, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
3: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a zadali údaje ze své platební karty. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat v jiném oboru, aby předešla nezaměstnanosti. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu. Stěhovat se za prací by byla ochotná ale jen třetina dotázaných.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
3: Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku většinou polojasno, postupně oblačno. Odpoledne k nám můžou dorazit přehánky anebo slabý déšť. Na teploměrech zítra naměříme mezi 20 a 24 stupni. Teď už začíná úterní divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
5: Parádní odpoledne, hezký úterý, máme chvilku po 15. hodině. Otaše až po Prahu. Dnes i ve Švihově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
6: Kontroly barů a hospod, nejlepší kempy na západě Čech a k tomu vele důležité informace předtím, než vyrazíte na České hrady.
5: No aby jsme se pořádně připravili na víkend, tak si dáme něco od podlahy. Tady jsou Ohnouti, Svaz českých bohémů.

0: David Guetta, tady svým sa Tone Centa, i tato trojka nikdy neumrzí. Ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Kde jsou ty nejlepší kempy na západě Čech? Myslím si, že žádná země v Evropě nemá tolik kempů jako my právě v České republice. Milujeme spaní ve stanu, opékání bustů a taky ten táborák s kytanou třeba v ruce. Takže nás dneska bude zajímat, co jsou ty nejlepší kempy u nás na západě Čech. A jak jsem si tak jako dělal takový průzkum, tak jsem zjistil, že vždycky u toho musí být voda.
0: No tak jej, co jinýho bys tam dělal, kdyby tam nebyla voda?
1: No, do sprch přece nebudeš chodit, že jo? Radši skočíš do rybníka anebo do řeky, proto je třeba tak strašně moc oblíbená keramika a ostatní kempy na Hracholuskách.
0: Já teda se musím jako přiznat, že miluju takový ty socialistický kempy, kde jsi jako zastavil čas, kde prostě přijdeš, je tam ta rozpadlá chatka, kde na stěnách se dozvíš, kdo tam bydlel za posledních 10 let a co tam dělal. A v pátek a v sobotu tam musí být pořádný Big Beat, dostaneš desítku hnusnou teplou do kelímku a ve dvě ráno se potácíš tím kempem a hledáš, kam vlastně zapluješ a kde bydlíš.
1: Jakube, kecáš prostě. Ty jsi to tady takhle romanticky vykreslil, ale stejně ty socialistický kempy máš nejradši kvůli tomu, že tam mají nejnižší ceny, že jo?
0: No, ježišmarja, přepálený volej a smažáček, to je klasika, že jo?
1: Hele, v kempu to člověk zažije často mnohem víc, než třeba v pětihvězdičkovém hotelu. Takže, který je pro vás ten nejlepší na západě Čech? Jaký kemp byste určitě doporučili? Dejte nám vědět na 720 870 237.
0: Já bych to možná ještě posunul, i co jste v tom kempu zažili. Jako, stalo se vám, že dostanu zavítal někdo, kdo tam nebydlel?
1: Takový to, když tě dostanu, no, jdeme
0: od toho. Ano, 720, 870, 237, chceme to vědět.

0: Miles Smith, pro ty z vás, kdo jste ještě v práci, ale nejradši byste vypadli někam ven, na čundr nebo do kempu. Právě dneska na Divokém západě hledáme ty nejlepší kempy, který jak Karlovarsko, tak taky Plzeňsko nabízejí.
1: No a napsal nám Honza, že už pár let jezdí s dětma řekou Berounku. Původně začínaly dvě lodě, letos jich vyrazí už 15, celkem přes 50 lidí a všichni kempujou v Dolanech, na který prej nedají dopustit.
0: Jo, tam se začíná, no, tam je to dobrý.
1: Já to tam taky znám, skvělý.
0: Já mám teda, když jsme u té Berounky, ještě jako jeden osobní tip. Když se totiž popopluje z Dolan, asi do 20 kilometrů, což je ten celý den, tak dojedete do vodáckého tábořiště u Potůčku. To není zajímavý tím, že by tam byly nějaký super luxusní chatky, nebo já nevím, prostě nějaký vybavení, výřivky, nebo tak, ale bacha, jo. Tam mají normálně kiosek, ve kterém pečou grilovaný kuřata. Takový ty, co známe z těch, víš, 90. let, jako...
2: Autíčko s kuřetem na střeše.
0: Přesně, tak tady to mají vlastně celý jako pod střechou a ty tam prostě přijdeš. Můžeš si dopředu i jako vodák objednat nějaký to kuře, aby na tebe jako opravdu zbylo, protože ty jdou prostě, oni po nich, lidi jdou jak slepice po flusu, že jo? A jsou fakt výborní.
2: Jo, tak to je boží tip. Jestli máte taky nějaký 720, 870, 237, zároveň chceme vědět, co jste v kempu zažili, co se vám tam někdy stalo. Tak budeme rádi, když napíšete za chviličku na to mrknem.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar. Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar.
5: Více informací najdete na

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž.
1: Stop, Řidič, ten tvrdý chleba má. Ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
2: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
1: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Divoký západ, Hitrádia FM+. My dneska společně hledáme ty nejlepší kempy na západě Čech. Ještě jsme tady nezmínili třeba Karlovarsko, tam je to skvělý u řeky Ohře, u Kyselky, tak tam je kemp Ontario, že jo? To je jako báječná věc a obecně všechny ty vodácký kempy kolem Ohře jsou skvělý, na rozdíl teda od množství vody v té řece.
1: Ano, prej už je to tam víc jak na louce, než jako v řece, to jsem teda jako
0: bohužel, slyšel. No, bohužel, ale samozřejmě nás zajímají i ty vaše historky, nejenom ty nejlepší kempy, ale hlavně to, co jste v nich zažili. No,
1: tak kvůli zážitku tam člověk jako jezdí, ne, do těch kempů. Píše Ondra na náš WhatsApp, onehdy na Hracholuskách jsem se v pátek během Big Beatu brutálně opil. Cestou do chatky jsem potřeboval čůrat, ale v té tmě jsem vůbec nevěděl, kam čůram. Ano, bylo to do cizího stanu. Zjistil jsem to až ráno, když mi přinesli věci na vyprání. Hele, na druhou stranu tma dobrá, protože oni taky nic nevěděli. No a píše ještě taky Dada, do kempu jsme jezdili a já jsem jezdila jako malá s rodičema, co pak jsme si tenkrát mohli taky dovolit, jenže náš táta neskutečně chrápal. Když si dal do volátka, stálo to za to. Když jsme vyjeli naposledy, ve dvě ráno se najednou začaly stěhovat všechny stany v našem okolí. Od té doby jsem řekla, že s tátou už nikam nepojedu. Jak ráda bych to dneska vrátila zpět.
0: To je naopak nejlepší, že jo, prostě, když takhle zachrápeš, tak jako
1: ticho tam!
0: Odradí všechny kolem, že jo, a máš klid? Ne.
1: Otoč se!
0: Chrápání je vlastně takovej repelent na ostatní, víš, kempery.
1: Návštěvníky, jasně, jasně. Hele, pište dál 720 870 237, to je náš WhatsApp.

0: Činasky, selhání, tady je Divoký západ, Hitrády a FM+. Už jsme tady otevřeli vzpomínky na to, jak jste se někdy jako zničili v kempu po alkoholu. A tak přichází zásadní otázka, na kterou odpovíme. Pijou ještě dneska mladí?
1: Ano, odpovíme situací a věcí, která se stala o víkendu. O víkendu totiž na Tachovsku třeba probíhaly různý kontroly barů a taky hospod. Jo? Poldové tam zašli asi do 9 barů, zkontrolovali desítky lidí a do sítě se jim chytilo jenom 7 opilejch nezletilejch rybiček.
0: To ti přijde málo?
1: No jasně, protože třeba před 10 lety by to bylo 70. Nebo opravdu?
0: Taky je třeba říct, že před 10 lety by tam nebylo pár lidí v těch 9 barech.
1: To je taky věc, no. Ale opravdu mladý prostě alkohol dneska vůbec, ale vůbec netáhne. Co to znamená pro budoucnost? Náš stát nejspíš přijde na mizinu.
0: Jako kvůli daní z alkoholu?
1: Výběry spotřebních daní prostě klesají, hospody se pomaličku přejmenovávají a přeorientovávají na mléční bary.
0: Jenom to ne. Jestli mlíko, tak prosím to pivní.
1: Pivní mlíko dobrý, jako jo, ale nebo samozřejmě je to správně, jo, prostě nezletilí by neměli konzumovat alkohol, to je jasný, ale co my budeme dělat v důchodu? Kam jako my budeme chodit?
0: No tak holti, pro toho braníčka někdo dojde, no fakt, ježišmarja.
1: Ti dám braníka.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
4: www.pubec.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
6: Migové.
2: Harley.
6: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
10: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
9: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
10: Jen 30 minut od Plzně.
9: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
10: U Daliborky Nepomuk.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
15: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
14: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
15: Isolvest.
16: Tak zavolejte ještě dnes.
14: Isol-vest.cz.
17: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Radio Ten, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. Za chviličku zprávy v 16 hodin a ty budou velice aktuální. Vyrazíme na dětské tábory.
1: Letní dětské tábory se totiž neuvěřitelně prodražily, a to nejenom pro děti, ale taky pro vedoucí.
0: Jakože vedoucí platí za to, že jdou hlídat děti?
1: Ne, ale pivko je pořád dražší a dražší, že jo?
0: Tam asi úplně nemůžeš pít do vítku, když máš na hrbu 15 dětí.
2: A ty jsi nebyl nikdy na dětském táboře,
0: ne? Já jsem proč nikdy by tam neměl na hrbu 15 dětí.
1: Proč by tam ty vedoucí asi jako jinak jezdili, ne?
0: Třeba protože z toho mají radost z hlídání těch dětí, nebo myslíš, že tam jezdí se jako vylejt?
1: Každý vedoucí dětského tábora má největší radost ve chvíli, kdy děti usnou.
2: No.
0: Jako to nepopírám.
1: A pak se dějou věci.
2: No, to já jsem byla jednou takhle na hudebním táboře.
1: Jasně, jasně, víc ve zprávách. Počkej, za
0: a to mě zrovna zajímalo. Takže normálně, pojďme škrtnout to, že tábory zdražily a dáme si tam Bára byla na hudebním táboře. A vsadím se, že na ty zprávy si teď počká úplně každej. No, I can't take one more step towards you.

0: Tomu se říká hlasivkovej nářez. Linkin Park, tady je divoký západ Rádia FM Plus a před náma pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se taky teď řeší v Plzni a zase v Ukrajinské ulici. U křižovatky se Šumavskou se osobní auto srazilo s trolejbusem. Kvůli silnému provozu už se to tam štosuje. Nehoda se stala taky na jižním Plzeňsku v Holíšově, pozor v Luční ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. A závěrem ještě pohled na Klatovsko. Na hlavním tahu u Zavlekova na silnici pobíhá stádo krav, tak pozor, ať na nějakou krávu na silnici nenarazíte. Další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Policie v pondělí pozdě večer zastavila vlak nedaleko Rokycan. Existovalo podezření, že spojem cestuje ozbrojený muž, který si chce pravděpodobně ublížit. Kvůli bezpečnosti na nádraží čekala i krajská zásahovka s vyjednavačem. Poté, co policie muže zajistila, skončil na psychiatrii. Centrum Plzně o víkendu rozezní a roztančí mezinárodní Dixielandový festival. Nabídne 9 kapel z Česka, Polska a Argentiny. Těšit se můžeme na netradiční jazz, swing, prostor k tanci i na setkání s hudebníky přímo v ulicích města. Stávková pohotovost na pražském letišti nikoho neomezuje. Odbory protestují proti chystaným změnám ve vedení. Dál ale pokračuje běžný provoz. Víc mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
10: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
1: Stávková pohotovost bude platit do odvolání nebo do přechodu na jinou formu protestu. Letní tábory pro děti jsou letos dražší, a to i ty hudební. Podle České rady dětí a mládeže se cena oproti loňsku zvedla o zhruba 5%. Podle některých jsou ale tábory letos dražší až o 20%. Pro některé rodiče tak zůstaly tábory pro děti nedostupné.
9: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Taky zítra u nás bude většinou polojasno nebo oblačno. Počítat máme s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty se budou zítra podobně jako dnes pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Zdravíme západní Čechy, už za chviličku vás vezmeme na jih Čech. Tam totiž běhá Puma.
11: Teď Krištof a hned teď.

0: Warren, krásné odpoledne, posloucháte Divoký západ Hitradia FM+. Kdybyste nás sladili před týdnem, tak jsme tady v tuhletu dobu mluvili o jednom zvláštním případu z jižních Čech. Tam jakási paní při cestě do práce v poli zahlédla černou velkou pumu. Si říká, to není možný, prostě vyfotit ji nestihla. A tak, aby měla nějaký důkaz, aby to nahlásila na policajty, tak nechala pomocí umělé inteligence vygenerovat pumu takhle v nějakém obilí a s tím potom přišla na tu policii. My jsme se tomu minulý týden strašně smáli, ale dneska nám ten úsměv zamrzl, protože jsme zjistili, že si asi fakt nevymýšlela.
1: Hele, našel se totiž další člověk, další pán, který údajně tuhletu pumu na jihu Čech viděl, a to kousíček od Soběslavy na Táborsku. Já jsem koukal do mapy, je to konkrétně u obce Kvasejovice. Je to směrem na Prahu, táhne na Prahu, je to dobrý, tam je potravy dost.
0: No, jako aby nám nešla lovit třeba Emila na Šumavu, že jo?
1: Ne, jde na Prahu.
0: Je to v pořádku.
1: Na Pražáky, jako v pořádku. My jsme se tady hrozně smáli tomu, že ta paní, jako co tu pumu měla vidět poprvé, takže přišla s tím AI obrázkem. Hmm. Teď teda to jako dostává trošičku asi reálnější obrysy. Vlastně v rámci tohoto příběhu chybí už jenom to rozuzlení, že tu pumu někdo vytisk na 3D tiskárně. A šoupejí takhle po jihu Čech. Výběrek se.

0: Plus už za chvilku přineseme ty nejdůležitější informace předtím, než odstartujeme Festival České hrady na Švihově. Teď jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na výjezdu z Rožmitálu pod Třemšínem. Ve směru na Příbram sjela dodávka do Příkopu, tak tam projíždějte s opatrností. A stále opatrně taky na jižním Plzeňsku v Holíšově v Luční ulici. Tam provoz blokuje nehoda dvou osobních aut, tak i tam počítejte se zdržením. No a pokud máte další užitečné info ze silnic, pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
5: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
4: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
5: Štefela,
4: Lourdes Manuel,
5: Vadlej,
4: Švábíková a další.
5: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
4: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
5: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
4: Lístky a program na ticketportal.cz.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
13: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: divoký západ Hitrádia FM Plus. Věřím, že už se těšíte na pátek, jak vyrazíte na Švihov. Právě tam startuje festival Hrady.cz.
1: No a my pro vás máme to nejzásadnější předtím, než na Hrady na Švihov vyrazíte. Na telefonu máme totiž tiskovou mluvčí festivalu Kláru Bobkovou. Tak na koho se letos můžeme těšit?
2: Letos na festival Hrady.cz na Švihově, který proběhne v pátek a sobotu teďko 24. a 25. července, jsou určitě největšími headlinery zpěvák Daniel Landa a potom Miraj, Rybičky 48, ale také třeba MIG 21.
0: Pátek tradičně zahajuje festival Hrady Karneval, tak co čeká lidi, který dorazí s maskou?
2: Otevřený areál už od 15:30 a už ve 16:00 zahraje třeba kapela Vega Elektra, v 17:00 Rytmus a samozřejmě i další interpreti a samotný karneval s vyhlášením nejlepších karnevalových masek proběhne v 19:30 na hlavním pódiu a když přijdete v masce, tak se určitě můžete těšit na to, že každá maska dostane skvělé dárky od našich partnerů a sponzorů, takže je na co se těšit. Pokud budete mezi třemi nejlepšími maskami ze Švihova, tak postoupíte do velkého finále, které bude vyhlášeno v listopadu a tam můžete vyhrát třeba volné lístky na další ročník festivalu Hrady.cz.
1: No tak to je velký lákadlo. Mimochodem, když bych se jako rozhodl třeba v pátek na oběd, že vyrazím na Hrady, hodím na záda bagel, tam budu mít stan, spacák a nebudu mít ještě vstupenku. Je to takhle v pohodě? Můžu to takhle udělat?
2: Tak samozřejmě vstupenky na festival si můžete koupit i v pátek. Za zvýhodněné ceny je tedy seženete ještě do čtvrtka. Ale co se týče ubytování, to bych doporučila si raději rezervovat dřív, protože pokud nechcete skončit ve neplaceném stanovém městečku, kde sice můžete vždy se ubytovat zadarmo s vlastním stanem i spacákem, ale nejsou k tomu žádné moc doplňkové služby, tak samozřejmě Hrady nabízejí ještě i lepší ubytování, a to ve VIP kempu nebo ve VIP kempu plus.
0: Počkejte, VIP camp nebo VIP camp plus, co to jako je?
2: VIP camp plus je placený a dokonce nemusíte s sebou mít vůbec nic, protože v ceně je stán, karimatka i spacák, třeba i pro dvě osoby. A samozřejmě k tomu veškeré sociální zařízení na vysoké úrovni, úschovna, je to hlídané, oplocené, osvětlené.
1: No tak skvělý, to znamená, že na Hradech vlastně už jenom stačí sehnat někoho, kdo obsadí se mnou ten spacák a je to v pořádku. Klára Bobková, tisková mluvčí festivalu Hrady.cz, na další důležitý tipy právě předtím, než vyrazíte na tenhle ten festiák, tak ty vám dáme už za pár minut. Teď je tu doktor Alban.

0: Ember a s váma Divoký západ Hitrádia FM+. S náma je stále v éteru Klára Bobková, mluvčí festivalu Hrady.cz. Už tenhle ten víkend, pátek a taky sobota na Švihově, velký kapely Miraj, MiG 21 a hlavně Dan Landa.
1: Mimochodem, to zásadní oproti předešlým letům je fakt, že letos si tam z hotovostí můžete dobít čip. A to NFC Tron. Konkrétně, jak to funguje, nám poví právě Klára Bobková.
2: Veškeré informace najdete v sekci praktické na stránkách festivalu, ale v zásadě jde o to, že ano, můžete si čip přednabít už dopředu, a nebo samozřejmě v areálu jsou potom jakoby dobíjecí místa. Není problém s karty, můžete i hotově, i můžete vlastně případně prostě přes mobil nebo hodinky, prostě není problém.
0: No, my jsme se takhle ještě před konáním festivalu na Švihově dočetli na internetu, že největším lákadlem bude letos v rohlíku. Co to má znamenat vlastně?
2: Pravda je, že jeden z nejmenovaných partnerů festivalu, jeden řetězec obchodní, tam má svůj stan a nabízí tam skutečně párek za 9,50 Kč, pokud máte jeho věrnostní kartu.
1: Aj, no, kartičky, připravte si kartičky, jo. Můžeme letos vyrazit se vstupenkou taky opět na Švihov, na prohlídku hradu?
2: Vlastně v sobotu odpoledne se můžete s festivalovou vstupenkou vydat na hrad. Samozřejmě pozor opět na kapacity památek, nejsou nafukovací a chceme je mít stále krásné samozřejmě, takže opět čím dříve, tím lépe, ale myslím, že nebude problém.
0: Kláro, moc děkujeme, já už jenom doplním webovou adresu www.hrady.cz, tam najdete veškeré informace a taky koupíte vstupenky.
3: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady. 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
8: Těšíme se na tebe.
7: Farma Park u Toma CZ.
6: U Toma, tam to všechno začíná.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
13: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
14: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
13: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
15: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: Hit Radio.
8: sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: ze sociálních sítí až k nám do éteru DJO, posloucháte Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ.
1: Opatrně před plzeňskou radnicí, botičky, parkování, znáte to. Teď ale přijde jedna revoluce, protože na plzeňský magistrát po botách míří roboti.
0: To jsem zvědavej, to náměstí je celý rozkopaný, tak aby se tam dostali.
1: Roboti?
0: No.
1: Třeba budu mít pás. Hlavně bacha na tu dlažbu teda, na tí neponičí. Detaily ve zprávách už za chviličku, zprávy pro vás máme vždycky celou, dalo by se říct, dokola. Přesně jak zpívají Miraj a Trips.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Robbie Williams, krásný odpoledne. S váma je divoký západ a další hodina nám končí, aby mohla začít ta nová. Připravená je Bára Purkartová a nejnovější pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás může taky teď zbrzdit na hlavním tahu za Rožmitálem ve směru na Příbram. Jak už od nás víte, dodávka tam sjela do příkopu. Dávejte si tam pozor. Opatrně taky na dálnici D6, kde hlásíte auto v protisměru. Pohybuje se kolem kilometru 154 u Chebu ve směru na Karlovy Vary. A ještě nehoda na trase z Karlových Varů na Prahu. Za odbočkou na Žlutice havarovalo nákladní auto. Kolony se tam dělají v obou směrech. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Radnici v Plzni na náměstí Republiky obsadili roboti. Jde o speciální výstavu, která aktuálně probíhá přímo v Maashausu a která mapuje 10 let správy informačních technologií města Plzně. V expozici jsou mimo jiné ukázky robotických modelů nebo výrobků z 3D tiskáren. Pokud sucho dovolí, na západě Čech vyjedou 3 historické vlaky. Hned z kraje srpna se na cestu vydá motoráček známý jako Hurvínek, který bude součástí železnoruckých slavností. Kafemlejnek zájemce povozí během bezdružického parního léta a na chodské slavnosti vyrazí legendární šlechtična. Pohonné hmoty opět zdražují. Na vině je mimo jiné situace na Blízkém východě. Co můžeme v nejbližších dnech očekávat, to ví ekonom Lukáš Kovanda.
12: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
1: Podle odborníků se cenový strop paliv nezrušil v tom úplně nejvhodnějším okamžiku. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Plzeň bude tradičně jedním z favoritů na titul. Viktorka se na úvod sezóny představí doma. První letošní utkání odehraje v sobotu od 5, kdy nastoupí proti Liberci.
13: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
1: Předpověď pro západní Čechy na zítřek slibuje většinou polojasno nebo oblačno. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami. Teploty se zítra odpoledne dostanou mezi 20 a 24 stupňů. Teď už si slovo opět berou i Kuba s Davidem.
14: Hit Radio FM Plus.
0: Zdravíme západní Čechy od Aše až po Prahu. Jsme tu s vámi dál.
15: Disturbed, taky Ava Max, to nabízíme z muziky právě teď.

0: divoký západ, hitrády FM plus Disturbed, no a před náma taky kabáti, kdo ví jestli.
1: My tady na divokém západě hledáme ty nejlepší kempy u nás v regionu. Zatím to byly všechno ty oficiální, ale teďka půjdeme trošku na tenký led a vypravíme se za trampskými tábořišti. Protože to jsou místa, o kterých se mluví jen a jen na tajňačku.
0: Jako mezi trampy.
1: No, jsou to většinou takový sruby a různý přístřežky, které vznikly bez potřebných papírů, celkem živelně a často taky za totáče. V současné době se ve spoustě místech hromadně bořej, trampové nejsou úplně nadšený a tak by taky nebyli úplně nadšený, kdybych tady prozradil všechny ty trampské tábořiště. To dělat prostě nemůžu, jo?
0: Fakt. Tak aspoň jedno, to nejhezčí.
1: Nemůžu, ale můžu říct, že docela velké množství jich je třeba v Brdech, který se celkem nedávno otevřeli, a taky třeba na Manětínsku v okolí řeky Střela.
0: Ty, já dokážu si představit, jako než ty Brdy projdu, něco tam najdu. To je jako, vyrazíš na nocleh takhle do Brd a David říkal, no, tady jich je spousta. Do rána. No.
1: Předtím, než vyrazíš do Brd, tak se mrkni taky na Google, tam najdeš dostatek informací, ale do rádia prostě, hele, nemůžeme sem procpat všechno.
0: Dobře. Tak jo, strejda Google, teď slíben kabáti a kdo ví jestli, užívejte odpoledne.
2: Kdo ví jestli?

0: Shakira a Zoo, tady je divoký západ Hit Rádia FM+, protože pracujeme v rádiu, tak se držíme hesla, co víme, to nepovíme. Jo, před chviličkou jsem tady z Davida lámal ty kempy a já jsem našel ty trampský kempy v Brdech. Já jsem našel facebookovou stránku. Brďákovi brdské kempy. Najděte si to, tam jsou pěkně vypsaný, jsou tam i mapy a všechno je tam popsaný.
1: My teďka z kempingu se vrhneme na glamping, což je vlastně úplný opak toho, co můžete znát z každého tábořiště nebo z každého kempu. Glamping, tak to je luxus v přírodě. Můžou to být třeba různý tiny houses nebo domy ve stromech, jurty, maringotky, kopule a samozřejmě hodně vypimpený a často třeba s vířivkama nebo se saunou.
0: No, to by ti šlo koupat se ve vířivce. Viď, koukat na kozy, myslím na louce.
1: Jo, nebo na vozy.
0: Na vozy, jaký vozy?
1: Na velký jo. Či malý.
0: Ano, romantika jako fík.
1: Ale jak jsem říkal, ten glamping je vlastně úplnej opak kempingu, protože ano, samozřejmě můžete spát pod hvězdama, ale často za to zaplatíte víc než 5hvězdičkovém hotelu.
0: Takže jsme stále na začátku, Brďákovi brdské kempy.

0: Strávíte dovolenou kdekoliv na světě? Hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
1: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, typy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije CZ.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Kato a John, tady je Divoký západ Hitrády a FM Plus a my vás vrátíme do doby, kdy jsme byli ještě krotký a malý a vůbec ne divoký.
1: Jedna devadesátka před náma, ale to taky znamená, vlastně šijeme takovou botu na naší kolegyni Leonu Děnděši. Tak vždycky, když zaslyší v éteru, jak nám tady na chodbě prostě hraje nějaká devadesátka, tak vybíhá z kuchyňky a říká si sakra, mě už se to rozjíždí.

0: já už vysílám.
1: Sranda by byla, kdyby po té 90 se ozvalo pár vteřin ticho. Už takový to, odskočíš si, protože potřebuješ, jo, jo, jo. A najednou je v rádiu ticho. Kdyby náhodou po Fuji se to ozvalo, to jen trápíme Leonu. A tu bude přesně v 18 hodin, taky Hit Radio Classic.

0: do svazu zahrádkářů, tohle jsou Green Day, za chviličku dáme hodiny, teď se vydáme taky za kulturou, víme, co se u nás o víkendu bude dít. Kam
1: vyrazit? Od pátka až do neděle můžete v Plzni zjistit, že Adela, která ještě nevečeřila, rozhodně není jenom jedna. V depu 2015 od pátka až do neděle je velká výstava masožravých rostlin. A jestli chcete za nějakou hudební akcí, tak to vás nasměruju směrem lokál pod divadlem v Plzni. V sobotu od 12 až do půlnoci velká benefiční akce a už tradiční záležitost Support Local DJs. Těšte se na obrovskou porci muziky, taky na hokejisty HC Škoda Plzeň a hlavně na benefiční akci, která má pomoci malé Viktorce, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou.
0: Já vás vezmu do Krušných hor, a to na Anenskou pouť na Boží dár tuhletu sobotu od 10 do 17 hodin, řemeslnej trh, taky historický kolotoč, rýžování a kutání a dokonce i dílničky pro děti. No a navíc ve 14.30 můžete s dětma vyrazit na lesní pohádku a Aneb Karkulka se to jmenuje. Krom toho můžete vyrazit taky stále na kult svatých děl, který můžete vidět na hradu a zámku Bečov, a to v Bečově nad Teplou. Jedná se v podstatě o takový hezký kosterní ostatky, který někdo ozdobil spoustou kamenů a drahokamů.
1: Hezký kosterní ostatky.
0: No tak furt jsou hezčí, než kdyby byly bez těch šutrů.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový ráj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
3: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
4: Jo, hurá!
3: Farma Park u Toma.cz.
5: U Toma, tam to všechno začíná!
6: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
9: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
10: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: Otázka, kterou si po 20 letech manželství zase tak často člověk neříká. Ladíte divoký západ Hitrády a FM+, my jdeme teď hledat to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vás vzali do těch nejlepších kempů v regionu a zjistili jsme, že ty opravdu nejlepší jsou téměř vždy u vody. A z nich jste nám psali vaše storky, třeba Ondra, tak tomu se prej povedlo načurat do sousedního stanu a ráno dostal všechno prádlo na vyprání. No, jestli máte podobnou story z kempování, napište nám ji na náš web do Terapie venkem a můžete vyhrát outdoorové vybávko za 7 táců.
0: Jako třeba mobilní toaletu, jo? Nebo
1: pračku.
0: No a taky jsme pátrali po pumě. Minulý týden se totiž objevil příběh o tom, jak žena cestujíc do práce viděla na poli pumu. Nestihla ji vyfotit a tak si ji vygenerovala za pomoci umělé inteligence a s tímhletím obrázkem pak vyrazila na policii. Tenhle ten příběh začíná mít trošičku reálnější podklady, protože údajnou pumu už viděl i muž zhruba 30 kilometrů od Českých Budějovic směrem na Prahu. Že se jí nelíbí na jihu, to celkem chápu, nevím, jestli v Praze potká štěstí. Tomuhle příběhu vlastně už chybí jenom jeden jediný konec. Že tu pumu někdo vytisknul na 3D tiskárně a teď ji vozí po polích.
1: To se na jich Čech ještě nedostalo. Nic, těšíme se zítra. Nejposlouchanější odpolední show Divoký západ na Hitrádiu FM+ začíná v 15.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Se zdržením raději už dopředu počítejte na trase Karlovy Vary Praha. Nehoda nákladního auta se pořád řeší za odbočkou na Žlutice. Nárazově se tam dělají kolony. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. O obnovení EET, novele stavebního zákona nebo zákona o státních zaměstnancích bude Senát jednat za měsíc. Předseda horní komory Miloš Vystrčil očekává dlouhé projednávání u některých bodů.
15: Tak já předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce, takže ten zákon nebude vůbec akceptován.
0: Schůze Senátu proběhne 19. a 20. srpna. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat i v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná pouze třetina dotázaných. Hradec Králové přišel o bezmála 50 milionů korun. Podvodníkům naletěl zaměstnanec správy nemovitostí, kterým peníze postupně naposílal. Ačkoliv jde o historicky nejvyšší takto způsobenou škodu, případ není ojedinělý. Podvodníci si vyhlédli třeba malou obec Kvíčovice na Domažlicku, kterou obrali o 2 miliony korun. Nikola Bartuňková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek postoupili na tenisovém turnaji Prague Open do druhého kola. Neuspěla Laura Samson. Teď čeká duel čerstvou vítězku turnaje v Aténách Barboru Krejčíkovou s krajankou Lindou Fruvertovou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: V noci polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě oblačno a přehánka. Ranní teploty 12 až 7, v údolích chladněji. Slunečné ráno pak vystřídá zítra velká oblačnost a zejména v severní polovině území zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26 a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
16: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. hodině, s vámi Leona. Užijeme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hit Radio Classic v úterý 21. července startuje právě teď, tak jdeme na to a hezký dobrý večer.

Hold on tight, hezký dobrý večer, 18 hodin 9 minut k tomu aktuální čas s vámi Lea. Hit Radio Classic jsme odstartovali. Úderem 18. hodiny až do 21. budeme hrát to nejlepší. 80. 90. milénium. Tak co takhle Alice Cooper? A nebo Sugar Babes, tři nádherný kočky právě teď.

0: Na své si přišli rockoví fanoušci a nadšenci Alice Cooper, Hey Stupid. Hezký dobrý večer, 7:02 s vámi Lea. Napište mi, co děláte, jak se vám líbí to, co hrajeme a budeme hrát dál do 21. hodiny na 777-937-777, protože před námi je ABBA, legendy všech legend, taky Morshiba a nebude chybět ani Palo Habera a jeho džínové kraťásky. Je léto, pánové, kluci, třeba se můžete nechat inspirovat. Co říkáte tomuhle? Jeho tým Držím ti město. Za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
13: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
12: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
13: Štefela.
12: Lourdes Manuel.
13: Vadlej.
12: Švábíková a další.
13: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
12: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
13: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
12: Lístky a program na ticketportal.cz.
14: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
18: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
19: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
18: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu.
5: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
20: Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Morshiba. Hit Radio Classic, 6:55, hezký dobrý večer. Píšete nám spousty zpráv, jak vás náš playlist baví, to jsme strašně moc rádi, protože před námi je kapela, kterou já osobně miluju. Dokonce jsem se s nimi i dvakrát setkala, jednou jsem si s nima zaspívala a my si je teď dáme i v éteru Hit Radia. Co takhle? Kecna Joe a Rednecks.

0: Posloucháte Hit Radio Classic, legenda všech legend, Bruce Springsteen, Hungry Heart. S vámi Lea, skoro tři čtvrtě na sedm za čtyři minutky. Přišla nám tady krásná zpráva od posluchačky Janičky. Ahoj Lonko, zítra čekám vnoučátka na noc, tak jsem upekla sekanou štrůdl a dělám marmeládu z rybízu a k tomu skvěle hrajeme. Posluchačka Jana, tak Janičko, doufám, že se ti všecko podařilo. Pak nám tady přišla další zpráva. Zdravím tě, zlatíčko, srdíčko, moje milované. Ježíš, to je krásný. Zrovna jsem dovařil gulášovou polévku a potom se chystám do sprchy. Písně, které hraješ, jsou pěkné. Škoda, že není dneska den na přání. Chtěl bych nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler Zatmění srdce. Bylo by to pro mě a tebe. S pozdravem váš věrný posluchač Marťas. Marťas, tě kdo ví, třeba i Bonnie Tyler bude, tak si na to počkej.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bavorsko? Přijeďte do Freyungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice, zažijte ji ve Freyungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
2: Pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Hrajeme teď Dario G.

i takovouhle skvělou hudební klasiku Culture Club Karma Chameleon. Hrajeme pro vás, tak doufám, že jste rádi, že máte hezký večer. Úterý 21.7. Tak co, jak se máte? Pište klidně dál na 777-937-777, protože já tady pro vás mám jeden romantický duet. Bohužel zpěvačka už není mezi námi, ale MC Erik. Stále je, je to můj dlouholetý kamarád, já jsem strašně ráda, že se známe už od nějakých mých 13 let a že stále zpívá a tyhle hity žijou dál. Keď přijde láska, MC Erik a Barbara. Hezký večer.

0: Nezapomeňte poslouchat i naši snídaní šampionů s Míšou a Jasmin, protože tam rychle pět se rozdáváme ubytování pro dva na Šumavě a to se vyplatí. Takže rozhodně stávejte s námi a usínejte s námi, protože do 21. hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Za chviličku Cyndi Lauper nebo Two Unlimited a taky budou nějaký ty 80.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: Dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry.
1: Tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech. Že by bylo

0: Home, Falco, úterní romantika z Eteru Hydrária. Já doufám, že máte radost, protože napsala nám posluchačka Karin, že radost má i se svým mužem. Teď tančí na zahradě i s hráběmi. Posílám velké pozdravy. Každopádně za chviličku Bryan Adams nebo Cher a taky Outkast. Spousty skvělých hitů, 80, 90, milénium. Prostě hudba, kterou my všichni milujeme.
1: Víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladový výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
5: Krásný dobrý úterní večer, poslední společná hodinka před námi, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Teď už depešáci.

popová princezna Britney Spears s hitem Lucky dozněla seteru Hitrády a pokračujeme dál, protože před námi jsou třeba Erasure nebo taky Otaván. A pokud chcete poslouchat dále 90-kové, 80-kové hity až po milénium, tak nezapomeňte, že my máme sesterské Hitrádio 90. Je to taková novinka, už fungují rok, stále se rozrůstají, můžete je naladit v aplikaci Radia.cz nebo přes web a taky v dabu, tudíž v novějších autech a rozhodně tomu dejte šanci, protože Hitrádio 90. je prostě boží. Teď už ale osmdesátky, troška funky. Disco, Otaván, právě teď. Hezký večer.

0: Fresher, my pokračujeme dál, 8:45, aktuální čas, úterý 21. července. Před námi jsou opět nesmrtelné devadesátky, taková typicky šlapací diskotéková věc. Masterboy, bude i Blondie a nebude chybět něco i z českého rybníčku. J.A.R. a Bulhaři, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.

a Bulhaři. Miluju ten song, vrtím se tady zprava doleva, doufám, že někdo z vás to má podobně. Podle toho, co píšete, tak si náš playlist neskutečně užíváte, tak ještě 31 minut. Budeme hrát 90, 80, milénium, ale to neznamená, že poté už nebudeme hrát vůbec nic. To ne. My hrajeme samý skvělý hity, ale dneska jsme se rozhodli vám tento večer zpestřit vlastně jako každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou. Doufám, že jste si nikdo z vás, hlavně pánové, nenechal ujít mistrovství světa ve fotbale, protože tam vystoupila zpěvačka, která je považována za královnu popu. V jejím věku vypadá naprosto neuvěřitelně, i když jasně sem tam si pomůže estetickou medicínou, ale kdo ne? Ona je skvělá i tak. Madonna právě teď přichází do éteru.

0: Teď si na své přišli všichni rokoví fanoušci, nadšenci. Doufám, že jsme vám udělali radost. Pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělé muziky. Když se s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou dobrou noc, tak tady ode mě legendární parta 90. let, kterou jsem já osobně měla nalepené ve svém dětském pokojíčku na zdi, usínala jsem s nima. A víte, co je skvělý? Že kluci se i v 21. století vrátili. Backstreet Boys, taky Sonic, George Michael. A to je ode mě všecko. Tak se mějte krásně, vám přeju krásnou dobrou noc a díky, že jste byli s námi a nezapomeňte ráno vstávat se snídaní šampionů.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
3: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit rádiem. Hit rádio.

0: koláč je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz Porsche Plzeň.
1: Už víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladovej výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
4: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Kostelelo syna vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
3: Kostelelo syna.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Hit Radio FM Plus. Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladový výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Plus.
8: Zlepši si náladu.